Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
1: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
3: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
4: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
3: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
5: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.

Slavím Polska, dáme rady. Rolling, rolling, precedence. Prešel. Tvoj tatko records forever. Precedence. Brno. Můj brat Daor, show must go on, baby, baby. Ostrava. Každá má moje, musí být aspoň jedna skvělá. Fresh night.

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plete nejčerstvější muziky.

0: posloucháš Fresh Radio. Fresh Night.
1: Žijeme tak, jako chceme a nikto nám nemůže nič. Kolo to čári, čári, Mari, Puro a Kali. Kolo to čári, čári, Mari, Puro a Kali.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
1: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Musíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
1: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
2: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech, sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz

0: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muziky.
1: I have a dream. One day.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: trošku dotanečná, ale ono to je dobře, protože je tady čtvrtek, malý pátek a taky datum 1. října roku 2026.
1: Tak co, jaké bylo září? To si všimli vůbec?
2: Počasí.
3: Počasí.
2: Počasí.
3: Počasí.
0: My dneska startujeme poslední třetí měsíc v tomto roce, tak je třeba říct, že teplo rozhodně bude. Maximální teploty dneska dosáhnou na teploměru výšku nebo hodnoty 23 stupňů Celsia. V Ostravě bude spíše ale oblačno, možná k večeru polojasno, pršet by dneska nemělo. Pokud se chystáte do vyšších poloh, tak tam teploty budou dneska do 20 a i s možností lokálních dešťových srážek, tak s tím počítejte. Teploty v noci kolem 8 stupňů.
2: Fresh
3: zprávy.
2: Fresh zprávy.
3: Fresh zprávy.
1: No a hnedka první zpráva na vysvětlenou, protože možná jste si jich taky všimli. Hasiči cvičili záchranu zraněného z osvětlovacího stožáru na stadionu v Ostravě Vítkovicích. Hasiči prováděli cvičení za použití lezecké techniky. Součástí akce bylo i procvičení komunikace mezi hasiči a velitelem zásahu prostřednictvím ručních radiostanic. Už zítra proběhne na Landiku v kompresovně gala večer soutěže Stavba Moravskoslezského kraje, moderuje náš Radek Erben. Hlavním cílem soutěže je prezentace a propagace kvalitních projektů a staveb realizovaných právě na území Moravskoslezského kraje. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne za účasti významných osobností regionu a také odborné poroty. Poruba zajišťuje bezpečnost ve svých domech kamerami. Ve svých bytových domech postupně instaluje kamerové systémy. V posledních týdnech přibyly ve vchodech na hlavní třídě a na Opavské ulici. Zhruba za 3 týdny začne fyzická realizace výstavby posledních 4 kilometrů dálnice D48 u Nového Jičína. Řidiči by po jejím povrchu měli projet v lednu 2029. No a teď v dopravě pokračuje Honza.
2: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: My se taky přesuneme na... No, vlastně, ty jsi říkal Nový Jičín, takže my se přesouváme spíš na Frýdecko, Místecko. Opatrní buďte v Dolních Tošanovicích na silnici 648, nedaleko tělovýchovné jednoty. Pozor, osobní auto tam srazilo chodce. Na místě jsou složky IZS a dost pravděpodobně se můžete i zdržet.
1: Mám zprávu. Opět a zase chce kamion projet myší díru v přívoze.
0: Ale ne.
1: Zase nějaký prostě ten, co si myslí, že to zvládne, tak se zvědavá, jestli to tentokrát vyjde.
0: Tak prosím vás, opatrně i tam, pokud budete projíždět kolem cihelní, tak pozor, pokud zrovna budete sjíždět na myší díru, dost možná i tam budete mít nějakou tu komplikaci, tak doporučujeme pro jistotu oběd. No a právě teď začíná ranní Bon Appetit s Monikou Dudovou.
1: A taky Honzou Pernickým. Dobré ráno.
3: Doprava.
4: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
5: Hledáte víc než jen 4 stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
2: Kvíz naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
6: Chocoboss. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocoboss. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. fashion, gastro, zábava. Radegastův všenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Secesní restaurace Ondráž ve Svijadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit.
2: Vyhrávej skvělé ceny! Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

0: Teď a tobě to ale tak sekne.
1: Ne, ne, ne. Mělo
0: co nejsluchátka? No máš to úplně, to je výbrus teda. To je výbrus. Spoko?
1: To je na trojku.
0: To je trojka, to bych řekla, že ještě kratší, tyjo. Spoko, jo.
1: Tak
0: je
1: možná
0: to...
1: na dvojku, no, ale...
0: Takže takhle jsi to představoval, ty jsi připraven přivítat tímhle podzimním sestřihem babí léto.
1: Babí léto, já jsem jakoby de facto připravený, všechno jakoby dopadlo dobře, je to podle představ, musím říct, že jsem zjistil, že vlastně v obličeji jsem docela hubený, že nedostatky...
0: Když máš od těch vlasů několik mín, tak přijde
1: nedostatky
0: super.
1: Mám někde jinde, takže v pohodě, já jsem jako spokojený, navíc jsme hezky pokecali s mým barbrem, tak nějak jako všechno to včera zapadlo do sebe. Bylo to tak, jak to mělo být.
0: Tak krásný den. To tě
1: děkuji,
0: přeji.
1: Děkuji ti.
0: Ještě
1: děkuji.
0: By byl dnešek podobný, co?
1: No, má být více oblačno.
0: Aha.
1: To mě trošku jako děsí, jo, ale... Zas na druhou stranu, jako říkám si, teploty příjemné, jo. Právě, jakoby toho sluníčka stejně bylo hodně, takže v pohodě.
0: Včera byl krásný den.
1: Víš, jenom jako to... tím, jak to mám jako hodně, možná fakt i na milimetr jako vzaté tady na těch bocích, tak si říkám, jako, no, aby mě neofouklo třeba.
0: No je to docela nepříjemné, protože tím, jak je teďka ten přechod a já chodím ráno, mám šaty, ale podlíkám si to těmi...
1: Štramplema.
0: No, to jsou takové lasťáčky, jenže oni končí nad, nebo takhle, končí nad kotníkem.
1: No.
0: A potom mám volnou plochu, protože mám normálně jako mokasínky a nosím ty krátké ponožky. Takové, co nejdou vidět. Takové
1: to
0: jenom opravdu takové ťapky.
1: Nezodpovědné, ale.
0: No a je tam prostor právě, kdy mi je zima na to část nohy, jo.
1: No, od kotníku
0: dolů, dolů k patě. No. Takže úplně chápu, že teď, když máš ten výbrus, tak to jako musí být po ráno nepříjemné, to, protože to je jediné místo, kam tě fučí. Nebo
1: ty to pojmenováváš tak jako velmi, odborně. Výbrus, to
0: tak já nevím, jak to mám nazvat. No vyholení, nebo...
1: Říkejme tomu klidně výbrus, že jako existuje ve spoustu pojmů jako v tomhle světě. Low taper fade, jo?
0: Jo, jenže tohle není úplně typický výbrus, protože výbrus je třeba někdy s motivem, nebo jako chápeš,
1: je tak,
0: jo?
1: Ne,
0: tohle,
1: tak já mám výbrus bez motivu.
0: Ty máš výbrus bez motivu.
1: Bez motivu.
0: Máš to prostě jenom zkráceno.
1: Jsem tam brutálně. Ofoukne, ale víš co... Ale jako důležité, že to sluší, ne?
0: To sluší a jdeš s trendem. To jsem chtěla říct, to tam mířím vlastně, protože teďka na podzim a vůbec obecně tahle sezóna bude přát krátkým sestřihům, ale nejenom u tebe jako u chlapa,
1: ale
0: i u ženských.
1: No výborně.
0: Takže tak... krátké sestřihy, holky, sestřihy.
1: Ty se taky chystáš na výbrus?
0: Ne.
1: Ne. Zatím
0: já
1: ne.
0: S trendem nepůjdu. Krátké vlasy už jsem jednou omylem měla a vím, že tohle není cesta.
1: Jako na Ježka nebo nějak tak jako.
0: Úplně tohle ne, ale jednou jsem byla v Brně.
1: No, tak jak to být, každý na to. Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Ještě prosím vás k tomu Brnu, jo, ať to jako nevyzní, že jako dobře je Brno, ale to jako... No, to zrovna to, tak vyšlo.
1: Tak pojď to obhájit, dobře, pojď to obhájit.
0: Ale my jsme byli s holkama tehdy, kolik nám mohlo být, já nevím.
1: Byla jako dámská jízda?
0: To byla dámská jízda a aha. Teď to byl buď to konec střední nebo začátek vysoké, už si jako úplně nepamatuju, kolik nám bylo, ale jeli jsme do Brna na prodloužený víkend.
1: Ano.
0: A já jsem, protože jsme měli takovou svoji chvilku, holky potřebovali něco zařídit, měla prostoje a byli jsme zrovna v tom obchodním centru jejich jednom nějakém.
1: Ano, dobře, no, jo? Jasně.
0: A využila jsem toho, že holky byly rozlítané, šla jsem do kadeřnice, že si jako nechám přistřihnout konečky, jo, co budu dělat. A říkala jsem slečně, že bych byla ráda, kdyby mi jenom jako zastřihla ty konečky, protože já si potrpím na tom, že jsem chtěla vždycky další vlasy. A jenom, že mi to má zkrátit, ať to dám prostě do gumičky.
1: Jo, jako do culíku
0: a
1: prostě.
0: A já to jako zjednoduším, skončila jsem s hlavou nakrátko ostříhanou.
1: Na kolik?
0: Ale
1: ukaž třeba teďkom kolik.
0: Jako... Úplně. Jako, já ti ukážu tu fotku, já jsem byla prostě nakrátko. Viděl jsi, jak vypadá Zendaya teďka s tím krátkým sestřihem?
1: No viděl, no, ale tak ona to má po ramena víceméně.
0: Ne, ona to má úplně kolem hlavy.
1: Jo, takhle. Třeba jo. Markéta Pernická, jako stejně, jako ta redaktorka sportovní.
0: No, nějak takhle.
1: Jo, tak jo? To už je hodně, no. To už
0: no,
1: je hodně.
0: Prostě regulérně nakrátko. A teď já jsem si říkala,
1: jak se dala do té gumičky nakonec?
0: Holka byla vidět, že nedala, to jsem se ptala té paní taky, co mě stříhala, ale bylo vidět, že je to holka jako v zácviku.
1: A že je z Brna? Se... Jasně, je tam více aspektů.
0: To mě tehdy vůbec nenapadlo, že to jako... že by tam to Brno sehrálo roli.
1: No.
0: No ale říkala jsem si, tak já ji teďka seřvou. A no, ona vybírá si svoji životní kariéru a dostane blok kvůli toho a nebude chtít tu práci dělat. No tak holcem chytla černého Petra.
1: Tak jsi řekla hodná, pěkné to je.
0: To jsem neřekla, řekla jsem jí, že bych teda chtěla vidět, jak to dám do té gumičky, že to není to, co jsem si představovala, ale že prostě jako děkuju, že změna je život a odešla jsem s brekem jako potom, jak jsem vylezla, tak si říkám, to není možné. A holky mě viděly a říkají, tak žduchly do sebe a ta jedna říká druhé, pochvalí to, pochvalí to.
1: Ne, ale dívej, než se vdala, tak to dorostlo, ne?
0: Jo, tak no, já jsem to tak brala, nejde. Ale...
1: ale je to jako nepříjemná zkušenost.
0: Jenom to byla má zkušenost s krátkými vlasy první a poslední.
1: Já si pořád myslím, že za to může to Brno.
0: I když je to trendy.
1: V prvé řadě.
0: Ráda bych ti to nějakým způsobem vyvrátila, ale v Brně to,
1: ale
0: bylo,
1: jaká...
0: v Brně to bylo.
2: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
4: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chměl už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
5: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
4: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
6: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
7: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech, sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
9: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny. Bon appetit. Monika Džuďová a Honza Pernický. Bon appetit.

0: důležité téma, to jsou pohonné hmoty a jejich cena.
1: No, ministerstvo financí České republiky opět zastropovalo ceny pohonných hmot, tedy konkrétně nafty a benzínu. Platí to od dnešního dne 1. října a já už včera pozoroval na pylonech čerpacích stanic malinké rozdíly, že už včera večer se připravovali na tuto událost, která opravdu přišla, nebo respektive měla přijít. Jo. A pozor, mně se líbilo prohlášení ceny vlastně benzínu. Ta totiž byla ve finále vyšší, než za kolik se benzín prodával normálně v posledních týdnech. Jo. No, respektive maximální cena pohonných hmot v České republice u neprémiových paliv je na 1. října stanovena takto. Benzín 46,14 koruny za litr, jo, a nafta 48,72 koruny za litr. To znamená, že jako u nafty jsme neudělali vůbec žádný rozdíl, jo, tam se to jako pohybuje opravdu jenom v řádech desetníků, ale v benzínu jsme se posunuli třeba o 2 koruny nahoru.
0: Možná se chtějí přiblížit naftě.
1: To je po vzoru nafty. To je jako vlastně o 2 koruny víc, než za kolik se benzín prodával normálně teď. Tak jenom se jako říkám, a nejen já, jakože, ale četl jsem ty komentáře, to vždycky stojí za to, ty myšlenkové pochody těch lidí, jako aha, a kde je ten strop teda vlastně, jako proč tam není, co se děje? No, tak jenom jako takhle, že se mnou to docela jako hýblo, jo. Takhle, dívej, já to říkám celou dobu. Mně se zdražování pohonných hmot jako přímo nedotklo, protože já od jak živa, co řídím a tankuju za 500. Já tankuju pořád stejně.
0: A zbytek půjdeš pěšky.
1: A zbytek mi je vlastně jedno. Jo,
0: kam se dostaneš, tam se dostaneš.
1: Tak, a zbytek...
0: Můžeš posouvat celou vůle, když ti to dneska po práci skončí u křižovatky, jak je konzervatoř,
1: no?
0: Tak na Stodolní to máš ještě jako kousek, ale když jako poprosíš, tak oni tě
1: dotlačí. No. Ne, ale víš co, je to jednoduché, musíš šetřit, jako s jídlem, jako se vším.
0: Ne, já ti rozumím, prostě.
1: Já jezdím s lehkou nohou, opatrně, nehodím to, je to v pohodě, věř mi.
0: Prostě pořád za 5 kilo, ok.
1: Nicméně, pokud frešáci víte o nějaké čerpací stanici, která je tady v okolí a nabízí už docela pěkné ceny, jo, takže bavíme se o cenách kolem třeba 45 korun za litr nafty, tak prosím vás, dejte vědět.
2: WhatsApp 77 337 136.
1: Mně se dneska ráno rozsvítila rezerva totiž, tak já potřebuji.
0: Aha.
1: Tak prosím vás, 77 337 136, Fresh Radio, a řešíme téma, které prostě bohužel nedá spát nikomu, a to je cena pohonných hmot. Dejte vědět, kde tankujete, za kolik tankujete a kde to třeba v Ostravě v tuto chvíli je nejlepší. Těšíme se na to a my pokračujeme dále. Dobré ráno.

0: zemědělces?
1: Right, ano.
0: Něco nového?
1: Víme, minimálně jako tušíme, kde by to mohlo být levnější.
0: Jsou to nějaké jiné typy, než co jste si dávali tak dva týdny zpátky, když jste se tady rozčilovali na
1: Vlastně jo, je to jinde.
0: Jste se to zvěděli, ne, víš?
1: Je to jako na stejné místě, kde se to jako dlouhodobě pohybuje. Fajn. V docela levných číslech, jo, v levných cenách. Nafta včera, tank ono, u letiště ve Studence, nebo v Mošnově, respektive ano, 47,90, benzín 43,50.
0: No. A nemáš to nedaleko.
1: To jsou lidovky,
0: spojíš
1: co?
0: Spojíš to s cestou na dovolenou, zaušetřené prachy, poletíš do Polska, do Varšavy.
1: Na všechno peníze nejsou, moment, jo? To zase jako musíme rozdělit. Děkujeme moc Matesovi, který to sleduje. Potom píše Karla, ta nám píše, že tankuje pořád stejně jako já za 1000 korun. Nezdrahli to. Výborně, děkujeme, Kájo, i tobě. Hele, ať to je jakkoliv, prosím vás, jezdit se musí tankovat taky, takže prostě bohužel s tím počítejte. A teď se snad můžeme modlit, že se bude blízkat na lepší zítřky, takzvaně, že jo? Tak to
0: prostě
1: je.
0: Máme stanovený stav.

0: rodinu a stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30letou zkušeností nabízíme až 15letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
1: Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí Demolition Derby. Aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října v Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
2: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
5: Bon Appetit. Nejčerstvější hity a keci bez umělých přísad.

0: víš, jak by to řekl Jirka Javorský. Je to kvapík.
1: Je to rychlá věc, ale no možná air. To ještě přebijem něčím jako svižnějším.
0: No to úplně ne.
1: Ne, nebude jukebox dneska jako o divokých rytmech.
0: Dneska bohužel to bude spíše, nebo bohužel, spíše díky bohu, to bude malelinko klidnější, no.
1: Tak co, komu, proč, jak, kde?
2: Jukebox Fresh Radio.
0: Ano, je to tak, Jirka z Ostravy píše, zahrajte něco od Avicii, mám ho prostě rád a myslím si, že by neměl v éteru Fresh Radio chybět. Takže tady není úplně o čem. Avicii je připraven, my jsme vybrali hitovku The Night, jo, a není víc, co bych řekl asi.
1: Dokument si viděl o něm?
0: Viděl, a teda musím ti říct, že na konci jsem, konci mě ukápla i slza, ano. To by taky?
1: Já jsem ho nedokoukala zatím.
0: Ty jsi brečela dřív?
1: Je to u mě zvykem.
0: Jo, rozumím. Citlivé téma.
1: Já opravdu pláču u filmu, no.
0: A ty, i teď máš takové nějaké jako skleněné oči.
1: Já jsem si vybavila ty titulky, jo.
0: Titulky jako na konci toho filmu.
1: Jo. Ne, už na začátku. Už.
0: Tak dobře, jukeboxy jsou tady, Jirko, vyhrajeme a Avicii The Night právě teď v rámci čtvrtečního jukeboxu a vlastně prvního jukeboxu v tomto měsíce, protože pozor, prosím vás, dnes je 1. října.
1: A jaký si ten říjen uděláte, takový bude, tak dobře vybírejte.

0: čtvrtek, dobré ráno přejeme, je 7 hodin právě teď, toto byl Lost Frequencies a taky David Kushner In My Bones, no a letí to jako voda, připraveny pro vás máme další zprávy, pojďme na ně.
1: Počasí. Počasí.
2: Počasí.
1: Počasí. Počasí.
0: Začneme minimálně tím, jak dneska bude. Ty maximální teploty v Ostravě vyšplhají na nějakých 23 stupňů Celsia. Bude ale spíše oblačno, později k večeru možná i polojasno. Teploty třeba na horách dneska taky je třeba zmínit, protože docela vysoké, 20 až 21 stupňů, třeba v Beskydech s polojasnou oblohou. Odpoledne spíše oblačno s možností dešťových lokálních srážek. Tak s tím počítejte. Teploty v noci kolem sedmičky.
1: Fresh zprávy. Fresh zprávy.
3: Fresh zprávy. Legendární lahůdky v Ostravě u Nové radnice po více než 50 letech skončily. Tradiční mléčný bar doplatil na skokové zvýšení nájmu. Včera měl otevřeno naposledy. Dobrovolní hasiči ze Slezské Ostravy prošli cvičením. Na haldě EMA zasahovali desítky hasičů. Důvodem bylo právě cvičení, které prověřilo rychlost a souhru jednotek ze Slezské Ostravy a okolí. Hasiči si úspěšně poradili s fiktivním požárem lesa i se záchranou zraněných lidí z nepřístupných míst. Kromě likvidace požáru museli hasiči najít i pohřešované osoby. Střední škola řemesel Frýdek Místek vychovala mistra republiky mezi instalatéry. Michal Záruba je žákem oboru instalatér a taky vítěz prestižní soutěže učební instalatér 2026 pro žáky z celé České republiky. Gratulujeme. Zhruba za 3 týdny začne fyzická realizace výstavby posledních 4 kilometrů dálnice D48 u Nového Jičína. Řidiči by po jejím povrchu měli projet v lednu 2029.
1: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava.
0: Doprava. Problémy u myší díry v Ostravě kolem Cihelní ulice se projíždí pomalej, protože kamion pravděpodobně neprojel úsekem zmíněnou myší dírou. Opatrní, buďte taky v Dolních Tošanovicích na Frýdeckom Místecku, kde se zhruba před hodinkou stala dopravní nehoda chodce s osobním autem. Silnice byla uzavřená v tuto chvíli od kolon dopravy do Těšína je v Třenovicích na kruhovém objezdu, takže zdržení do nějakých 10 minut. No a komplikace hlásíte i z Horních Tošanovic, konkrétně část obce Fifejdy, kde údajně došlo k dopravní nehodě se zraněním. Bližší informace ještě nemáme, pokud náhodou byste je měli vy, tak rozhodně je můžete poskytnout do naší aplikace a nebo taky na telefonní či WhatsAppové číslo 77 337 1036.
1: Doprava?
3: Doprava!
4: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
5: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
6: Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Vyhrávej skvělé ceny. Ráno má chutnat. Bon appétit.

0: se přesouváme v 7 hodin a 12 minut k Míši Díře do Přívozu.
1: Dobré ráno, přeje náš frešácký reportér Miroslav, který píše: zdravím, Myší Díra už je čistá a plně průjezdná.
0: A teď je otázkou, jestli Borec projel, přetlačil to, anebo si na to vykašlal a vycouval a odjel třeba, nebo to ani neskusil.
1: Ano, nakonec. Ano, všechno z toho je moc dobrá otázka. Otázka, co je vlastně jako správně. Já jsem dokonce jednou měl tu čest vidět, jak takový jako neúplně kamion v pohodě průjezd Myší Dírou vypadá. A těm řidičům to vždycky naštěstí, nebo ve většině případech dojde docela brzo, jo? Že prostě bohužel se svým nebo se svou výškou se do té díry úplně nevlezou.
0: Ale přesto jsou takový, co si to musí vyzkoušet, protože ty vidíš jasně to upozornění, že to jo, má určitou nějakou výšku, zhruba kolik
1: podotýkám, že i ty jako řidič si povinná vědět, jak si vysoká.
0: No přesně,
1: jo,
0: to měl, jako, bys to vědět. A přesto mi řekni, co ty řidiče jako vede k tomu, že
1: no, nevím,
0: to prostě
1: ale
0: průbnou,
1: jako, víš, ve většině případech to jsou muži a ve většině případech to jsou muži, co se říkají, jo, to určitě vyjde, to vyjde, tam se vlezu a ještě bude místo, no určitě.
2: Monika Dudová a Honza Pernický.
0: To nic, já ty jsi viděl, co já chci říct, že kolem bez tak jde žena, ta stáhne okýnko a řekne, nevlezeš.
1: Tohle nedáš.

0: Aby ten nový měsíc byl plný smíchu, to bych si přála. Je tady jako dost věcí, které vás můžou rozsekat, jo? V tom slova smyslu, že se jako chlameš. Včera jsem viděla post na Facebooku s titulkem sedmimetrový, nebo takhle, sedmimetrová, protože to byla krajta,
1: no.
0: Spolkla celou ženu, její manžel našel jen sandály, bundu a šátek, jo? Tak takhle zněl ten headline a k tomu pochopitelně jela ta diskuze. Jakub.
1: Dobrý,
0: Jakub,
1: tak počkej, tak...
0: něčí manžel to byl, jo? Jakub tam napsal v tom příspěvku, je ten had na prodej?
1: Geniální,
0: tím to jako zabil, pobavil geniální. Minimálně stovku lidí, kteří mu to určitě jako lajkli.
1: Jasně, no.
0: No nevím, něco mi říká, že byl ženat asi.
1: Ještě jednou, co teda po té ženě zbylo?
0: Počkej, tak to já se musím
1: to promiň, to já jsem...
0: Takhle z paměti myslím, že to byly sandály,
1: ano.
0: Nebo sandálky. Jo, sandále, bunda a šátek.
1: Krásné. A teď mi napadá, to je případ z Česka.
0: Abych ti pravdu řekla, já jsem ten článek jako nerozklikávala, já jsem se odrovnala už od toho komentáře.
1: To by stačil komentář Jakuba, rozumím, dobře.
0: Mám to dohledat, je to
1: ne,
0: důležité?
1: Ne, asi tak, to nemusíš.
0: Taky
1: to...
0: bys chtěl vědět, kde se taková krajta pořizuje.
1: Možná by mě to...
0: Jaký zvermex v Ostravě by ti mohl nabídnout.
1: Mně stačí půjčit jenom.
2: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk.ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk.ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk.ostrava.cz.
5: No, super.
4: Co no super?
5: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
4: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
6: Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.

0: Máme informace o tom, co se v metropoli děje, a pozor, zrovna teda dneska ráno, první říjnový den v tomto roce, není úplně veselý, protože je tady další menší komplikace.
1: Jej, kde, prosím tě?
0: No, přišly zprávy od toho nejpovolanějšího, od
1: Miguel?
0: Našeho, od našeho kolegy Martina Chleboura, který hlásí, že problémy v tuto chvíli jsou na Vítkovické ulici v Ostravě, vlastně někde na úrovni zastávky Don Bosco, kde je stržená tramvajová trolej. Prosím vás, jo. Znamená to tedy pro všechny, kteří jedou tramvají nebo mají v plánu jet tramvají z jihu do centra nebo naopak, že neprojedete. Tyto tramvaje v tuto chvíli jezdí odklonem přes krajský úřad a dále po své trase přes Mírové náměstí nebo nádraží Vítkovice. Tak jenom s tím počítejte, že by to svým způsobem mohla být komplikace. Víceméně obnova toho provozu se plánuje tak do hodinky na půl deváté. To je v pohodě, to se dá.
1: Na půl deváté, to... takže počkej, hodinku ještě, jo? Je půl osmé.
0: Já jsem řekl půl hodinky?
1: Řekl jsi půl, ale zároveň si řekl půl deváté. Tak,
0: tak hodinku, do, tak půl hodinku. Do půl deváté jako, zhruba.
1: Potom nejsou naštvaní, že?
0: Ne, tak pardon, ne, omlouvám se, do půl deváté, jo.
1: Kdyby to mělo být teda ještě déle, ne, ne, hodinka ne. Je strop, jo, dáváš tomu kromě, kolik tomu dáváš.
0: Počkej, počkej, tak já tam ty troleje opravovat nejedu, jako jo, takže nemůžu říct, že to je strop, ale řekněme, že zhruba na hodinku, ano.
1: Budeme si přát, jo. Aby to bylo
0: ty
1: do
0: hodinky dneska,
1: jako
0: mimochodem, ty jsi dneska ráno přijela v pohodě, všechno jako cajk, ne?
1: Jo.
0: Nebo ne?
1: Přemýšlím, jako jo.
0: A čím jezdíš? Jezdíš třináctkou? Nebo?
1: Dvojkou.
0: Dvojkou?
1: Třináctkou ne, protože ta nejezdí ode mě, Honzi.
0: Nejezdí o zastávku dál, jako by musela by se
1: no,
0: zprojít
1: bych
0: jenom.
1: Musela jít, jako víš, že no, musela bych jít.
0: To máš
1: jít
0: tak na stejno
1: 20.
0: možná, ne? Na Kinolunu. Nebo ne? Asi ne.
1: Jako takhle.
0: On bydlíš blbě,
1: radši, no nebydlím blbě, bydlím tak jako kousek u těch hospod, takže
0: jo,
1: ideální,
0: že bydlíš
1: ideální
0: výborně vlastně.
1: Lokace jako skvělá, ale tam já chodím, když jdu na tramvaj, tak chodím na 29. většinou.
0: Jasně.
1: A z tramvaje nemám problém třeba někdy jít od té Luny.
0: Jo, jo, chápu, chápu. Chápu.
1: Ale
0: ale zrovna, že
1: jako
0: bys
1: ráno
0: to po ránu, to
1: chodit.
0: Já rozumím, v klidu. Tak prosím vás, jenom počítejte s komplikací, která se děje na Vítkovické ulici, tramvaje nejezdí, počítejte hodinku a my vám k tomu budeme hrát třeba Miraje právě teď. Dobré ráno!
2: Tak

0: jako první.
1: No?
0: A kdo bude první zítra? To uvidíme až zítra, protože řeč přichází k našemu kvízu naopak.
2: My vás chceme pozvat do Radegastova Šenku, do Nošovic, kde si můžete objednat to, co vám bude pochuti. Dostat se do naší soutěže jednoduché, za chviličku uslyšíte signál a můžete se zkusit probojovat do finále tak, jako se to podařilo Vláďovi z Ostravy, anebo Martinovi z Brna.
0: Co je třeba říct a je třeba to vypíchnout, tento týden tím, že byl prodloužený víkend, máme nebo budeme moci mít ve finále pouze maximálně 3 finalisty.
2: Pro vás větší možnost, šance prostě zvítězit, jo, protože už teď je vás o jednoho potenciálního kandidáta na výhru méně.
0: Ano, je to tak.
2: A to se vyplatí.
0: A to se vyplatí. A pořád větší šance ve třech než ve čtyřech, že jo. Tak my držíme palce, kvíz naopak je vlastně jednoduchá záležitost, my vám položíme 10 otázek, vy na ně musíte odpovídat špatně, to je vlastně ten cíl. A když to stihnete v rámci jedné minuty, jste v zítřejším finále a tam už to je na vůli boží, takzvaně, že jo. Tak
2: no, uvidíme, no. Tím myslíme, že rozhodne naše kulička, že jo.
0: Kulička štěstí. Oh. Nebojte, žádná jiná, jo.
2: Ta naše kouzelná.
0: Jestli jste přemýšleli jinak, ne. Takže my jenom připomínáme, že za chviličku to bude. Signál zazní a vy budete volat, my se na vás těšíme a budeme držet palce, protože ve hře je 2000 korun do Radegastova Šenku.
3: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
6: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radio. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio.
7: Fresh Radio.
6: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
7: All day, every day.

0: máme, kdo je na telefonu. Dobré ráno.
1: Ahoj, tady Sabina.
2: Ahoj Pavlíno, slyšeli jsme správně? Pavlína?
1: Sabina.
2: Sabino, omlouvám se ti. Sabi.
0: Dobré ráno. Sabi, odkud jsi, odkud nám voláš?
1: Teďkom z auta a jdu do práce.
0: Výborně, tak možná tu práci dneska budeš mít o něco radostnější, protože se dostaneš do zítřejšího finále. Musíš ale proto splnit takovou jednu důležitou věc. 10krát nám musíš odpovědět špatně a musíš to stihnout do 1 minuty, OK?
1: OK.
0: Výborně. To je kvíz naopak, my jsme připraveni, pokud jsi připravená i ty, tak řekni, jsem ready.
1: Jsem ready.
0: Jdeme na to.
3: Kvíz naopak. Kvíz naopak.
0: Tak Sabi, štěně je mládě od králíka nebo feny?
1: Od králíka.
2: K čemu slouží peněženka?
1: K tankování pistol.
0: Dobře, čím se živí spisovatel?
1: Tím, že hraje porno v filmech.
2: Na které části těla máme zornici?
1: Uchu.
0: Jaké i napíšu ve slově dobytek?
1: Větě samozřejmě.
2: Co je méně? 5+1 a nebo 8-1?
1: 5, to první.
2: To je méně právě, Sabi.
1: To je méně, ještě jedno, to druhé, 8.
0: Ona neslyšela, pojď to, ona
2: co
0: neslyšela.
2: Co je méně, 5+1 nebo 8-1?
1: 7 a tam to je... To
0: první je méně. No nic, tak to nechme
2: tak,
0: být.
2: Tak
0: Sabi,
2: tak nic.
0: To nevadí,
2: no.
0: To nevadí.
2: Méně je 5+1, jo?
0: Ale my chceme, ale
1: my chceme
2: ten, no, a my chceme ten opak, víš? Takže 8-1 je 7.
1: Jo, už to chápu, no, aha. Ne, jo, nevadí,
2: hele.
1: Nevadí.
2: No, dneska ne, už ne, si, ale jindy.
0: Sabi, nic si z toho nedělej. Jako na matematické otázce vždycky vyletí spoustu lidí, jo. To tak jako
1: občas
0: je.
1: Se někdo najde, to jasné.
0: To tak je. Dejte úplně v pohodě. Víš co, alespoň tě to šlechtí, že jakoby matika ti jde?
1: Ano, právě. Nechci chybovat, ano.
2: Přesně tak, my to takhle bereme. Takže ti děkujeme za účast a těšíme se třeba
1: taky.
2: Příští týden.
1: Příště, co bude. Ano.
0: Měj se Sabi, ahoj, hezký den, ahoj.
1: Ano, taky, ahoj.
0: No jo, no tak víš co, to je jako matematika, to je věda. Tak to je. No nic, tak je to spečetěno. Máme finalisty. Koho?
2: Zopakuju, jsou tam dva muži, Vláďa z Ostravy a Martin, který se dovolal včera a bydlí kousek od Brna.
0: Pozor, přišel tady vzkaz, že Vláďa není z Ostravy, ale z Pálkovic, jo?
2: No vidíš to, ale včera volal, když byl v Ostravě, takže přepisuju.
0: Včera
2: a
0: volal,
2: co to je za špiona?
0: Včera volal Brňák,
2: ne? Jo, včera,
0: no. Tak to je nějaký, tak to je kecal, on hrál kvíz naopak s náma, jo?
2: To nevadí, já to přepisuju na Pálkovice, jako proč ne?
0: Jako může být.
2: Takže opravuju, ať to máme jako tak, jak to má být, jo. Vláďa z Pálkovic. Jak je hrdý na to někdo. A Martin kousek od Brna.
0: Dobře, tak děkujeme, finalisty máme zítra, tedy zhruba v tomto čase velké finále kvízu naopak a budeme rozdávat 2000 korun do Radegastova Šenku.
2: Mm-hmm.
0: Teda, jak já o tom mluvím jenom, tak já bych si zašel na nějaký dobrý dlabanec. A já si možná zajdu. Jo, a já, víš co, a já si určitě zajdu. Tak, a já jsem to vyřešil. A je to.
2: Dobrou chuť.

0: Dobré ráno, je 8 hodin, čtvrtek 1. října a my pro vás máme připraveny další zprávy. Moni, co o čem tak jako budeme mluvit třeba, co tam máme?
1: O hasičích a jejich cvičení, možná si někteří všimli, že byli vidět na takovém osvětlovacím stožáru v Ostravě Vítkovicích, tak si říkali, co se to jako,
0: co to
1: co
0: je?
1: Se to děje?
0: Co to je za
1: koho tam hledají?
0: Parašutistický soubor.
1: Tak máme podrobnosti.
0: Tak je o tom. Dobré ráno přejeme.
2: Počasí.
0: Dobré ráno, 8 hodin, taky informace o tom, jak dneska budeme. Ty maximální teploty v Ostravě vyšplhají na nějakých 22 až 23 stupňů Celsia. Bude ale spíše oblačno, později odpoledne by mohlo být polojasno, teploty v noci klesnou na nějakých 8 stupňů Celsia. Pokud se dneska chystáte do hor, a to třeba do Jeseníku, a nebo klidně i do Beskyd, tak víme, že tam dneska ty maximální teploty vyšplhají na 21 s oblačnou oblohou a možností deště.
2: Fresh zprávy.
1: Hasiči cvičili záchranu zraněného z osvětlovacího stožáru na stadionu v Ostravě Vítkovicích. Hasiči prováděli cvičení za použití lezecké techniky. Součástí akce bylo i procvičení komunikace mezi hasiči a velitelem zásahu prostřednictvím ručních radiostanic. Už zítra proběhne na Landeku v kompresovně gala večer soutěže Stavba Moravskoslezského kraje. Moderuje náš Radek Urban. Hlavním cílem soutěže je prezentace a propagace kvalitních projektů a staveb realizovaných na území Moravskoslezského kraje. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne za účasti významných osobností regionu a odborné poroty. Poruba zajišťuje bezpečnost ve svých domech kamerami. Ve svých bytových domech postupně instaluje kamerové systémy. V posledních týdnech přibyly ve vchodech na hlavní třídě a na Opavské ulici. Zhruba za 3 týdny začne fyzická realizace výstavby posledních 4 kilometrů dálnice D48 u Nového Jičína. Řidiči by po jejím povrchu měli projet v lednu 2029.
2: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava.
0: Pěkné ráno, 2 minutky po 8 hodině, sledujeme taky dění na cestách v metropole. Víme, že odklon tramvají přes Vítkovickou ulici, dále potom na jejich města, anebo naopak do centra je zrušen, tedy tramvaje 1, 2, 13 a 10 projedou po své trase, takže to jsou informace pro cestující MHD. A pozor, stále ještě se vyšetřuje dopravní nehoda v Dolních Tošanovicích na Frýdecko-Místecko, kousek od Sokola srazilo osobní auto chodce. Hned časně z rána, v tuto chvíli na místě stále slojí složky záchranného systému a odklon je vedený od Těšína do Třanovic na kruhovém objezdu, potom dále od Frýdku do Tošanovic u zámečku. Tak s tím počítejte, další informace nabídneme za hodinku a do té doby klidně můžete posílat vaše zkušenosti z cest na telefonní nebo WhatsAppové číslo 77 337 136.
2: Doprava. Dopravní
3: zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: Hledáte víc než jen 4 stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
6: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30letou zkušeností nabízíme až 15letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Nejlepší snídaňové menu v metropoli. Bon Appetit.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: ideální čas.
1: Já to neříkám ráda, protože to baví, léto mě baví. Je to oblíbená část jako roku pro mě.
0: A zatím musím říct, že letos mi přijde, že je trošku delší než loni. 1. října já jsem tady pořád v krecesech, víš, jako by se nekumelilo. Venku maximum, dneska 23 stupňů. Paráda!
1: Máš pravdu, včera mi volal kamarád, který měl nějaké zařizování tady kousek od Fabru.
0: Ano.
1: A volá mi, a já jsem ještě byla v kanclu a parkoval tady vedle na tom velkém parkovišti, tak jsem jako vykoukla z okna, chtěl vědět, kde máme ten kanclík, kde je rádio. Mm-hmm. A já se na něho dívám a on měl tričko, kraťasy a žabky.
0: Co by ne?
1: Takže jako možná se blíží konec babího léta. Český hydrometeorologický ústav dokonce určil i termín toho velkého ochlazení. Takže ještě pár dnů máme.
0: Okay.
1: Ale je vidět, že někteří prostě zarytě si pojedou svoje. Což je dobře, že?
0: Já to mám takhle, jo. Dokud to jde, tak prostě kraťasy nesundávám. Já dlouhé kalhoty, já obecně jako dlouhé kalhoty nemusím. To je o mě známá věc, já se tomu vyhýbám jako čert kříži, takže dokud prostě venku je nad 16, 17 stupňů Celsia přes den, tak já jako nemám důvod kraťasy sundat.
1: No tak zítra bude nad 20, Honzi, pozítří tak ještě bude nad 20.
0: A víkend,
1: sobotu.
0: Třeba v sobotu?
1: Právě v sobotu bude ještě jako hezky.
0: Ok.
1: A pak jako pomaličku asi ta oblačnost bude přibývat, no.
0: Ale píšu, že jako na kraťasy asi to pořád bude, ne?
1: Se to bude tak objevovat. No jako záleží na tom, kdy máš tu radnici těch kraťasů, jo. Jako u mě skončila dávno, takže...
0: Prosím vás, schválně pojďme otevřít téma tady na Fresh Radio. Kdo z vás, pánové i dámy, nosí ještě kraťasy? Dneska je 1. října 2026 a kdo si dneska oblékl ještě kraťasy? Mm-hmm. Dejte vědět.
1: Já šatičky mám, ale podotýkám, že podlíkám. Takže no. Já budu mít i za týden, za dva, ale
0: Monička
1: jako
0: má šatičky, ale štramplíčky. Monička má štramplíčky.
2: No. WhatsApp 77337 1036.
0: Toto je náš WhatsApp, napište nám na něj, jestli jste si dneska ještě kraťasy vzali. A nebo už spíše patříte do týmu, no já už raději delší kalhoty. Dejte vědět, my posíláme Madonu, taky Sabrinu Carpenter a nebo Chris Cross Amsterdam. Tady na Fresh Radio. Dobré ráno.
3: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický. Bon appetit.

0: jsem schválně zvědav, jestli je více lidí na mé straně, tedy tým Honza Kraťasy, anebo na straně Monči, tým Monča dlouhé kalhoty.
1: Podlíkačky jako jo.
0: Podlíkačky štrample, pojďme.
1: Petr do práce došel v dlouhých, ale v batohu má Kraťasy, takže vlastně jako pade na pade.
0: To je chytré.
1: Dělá to podobně, no.
0: To je velmi chytré, protože my jsme to, Moni, řešili spolu zrovna včera mimo éter a bavili jsme se, že přesně je teď to období, kdy ráno se oblečeš, ale odpoledne se potíš. A nebo naopak, ráno mrzneš, ale odpoledne ti je dobře.
1: Já to mám taky tak, takže já se ráno podvleču a když je mi teplo v průběhu toho dopoledne, tak to prostě odhazuju.
2: To jako zhodíš, jo?
1: No, jasně. To normálně ty elastičky, prostě, rozumíš, to sundáš.
0: Ty máš jenom šaty,
1: dole.
0: Takže nemusíš ani, to můžeš klidně v tramvaji sundat, že? Když na to přijde.
1: Teoreticky můžu, no.
0: Jako když na to přijde, když by ti bylo fakt jako vedro, tak to klidně můžeš sundat v tramvaji.
1: Taková já jsem.
0: Já jsem si to myslel. A
1: psala Michalin máma.
0: Michalin máma, dobré ráno.
1: A píše, že Michalin táta prý bude nosit Kraťasy tak do listopadu. No, takže to je jako tvůj tým, že?
0: To je asi akorát, to je můj člověk. Přesně. Já si myslím, že ten listopad už je pak jako hraniční, ta druhá půlka, když už ze stromu opadá všechno to listí, tak už tě to jako nutí si spíše vzít dlouhé kalhoty, jasně, dobře.
1: No, pak jsou tady, Honzíku, takoví, kteří to mají tak, že nenosí Kraťasy vůbec, protože se snaží jako dodržovat pravidla etikety, které říkají, že muži nemají nosit Kraťasy do města, do práce ani do společ nebo na společenské události.
0: No, nepovídej.
1: Co ty jako milovník Kraťasů na tohle říkáš?
0: Tak je pravda, že na společenské události si Kraťasy jako nevezmeš, protože to prostě jakoby nejde. Ale já jako, aby mi někdo zakazoval nosit Kraťasy v létě, no tak pardon, to vůbec, ne. No jako za mě ne.
1: Nepřipouštíš tuhle variantu.
0: A na druhou stranu dneska už existují takové ty smart casual oblečení, kde opravdu jde nakombinovat k muži i kraťasy, že to vypadá dobře, třeba k saku, jo, ale tak daleko ještě já experimentovat nebudu.
1: Víš, to nejde asi úplně o to, ale o ty chlupaté nohy, které si tímhle způsobem vyslovně vydobily cestu do města v těch kraťasích, víš, já a jako do práce na té společenské události.
0: Já se jako myslím o svých nohách, že jsou pěkně chlupaté, koukej. Tak akorát, jako
1: úhledné chlupy, jo?
0: Ani málo, ani moc. To si myslím, tak že jako, moje nohy jsou akorát chlupaté. Nedostatky jsou někde jinde.
1: Pořádku.
0: Jo, jen jsem mě chtěl říct.
1: Jenom doufám, že je teď nebudeš ukazovat.
0: Ne, ne, to ne.
3: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
4: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
3: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
5: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
6: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
7: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Moje auto mě reprezentuje.
9: Automička IMO.
8: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
9: Automička IMO.
8: Perfektně umyté auto od 109 korun.
9: Automička IMO.
8: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
9: Automička IMO.
8: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
10: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí Demolition Derby, aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října, Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
3: Bon a

0: No tak to je otázka. Samozřejmě, že mám naší aplikaci,
1: však
0: ano.
1: Jsem se taky neptala tebe, viď?
0: Jo.
1: Tady to byl dotaz na naše Fresh lidi, co právě teď poslouchají Bon Appetit a Fresh Radio, protože pokud mají apko, tak jim tam můžou vyskakovat zajímavé jako hlášky.
0: Ano.
1: Ohledně toho, kde budeme nebo co řešíme, tak jedna, která se tam může objevit a objevuje, je pozvánka na Klasiku na 4, která bude 10. října. Sobotu to je. Je to závěr automobilové sezóny se vším všudy. Jo?
0: Okay.
1: Takže jako vystavovatele, takže prezentace desítky vozidel, nejenom z klubu veteránů, rozhovory s youngtimery, přímo z vozy pod světly efektoru a tak.
0: Moni, ty o tom jako žena mluvíš tak hezky, jako máš to naučené, ale mě zajímá, jestli jako opravdu jsi člověk, jsi druh ženy, která má ráda jako vozy a auta a zajímá tě jako ty tuningy a tady tohle všechno, nebo jako by spíš to jako neřešíš.
1: Líbí se mi, když chlap má vztah ke svému vozu, když o něho pečuje, stará se o to, aby ten vůz vypadal, když si ho tak jako
0: hýčka.
1: Je to jako pěkné sledovat, ale zase na druhou stranu je mi asi jedno, v čem ten chlap jezdí.
0: Okay,
1: jo,
0: dobře.
1: Nějak to jako neřeším.
0: No a co kdyby, no dobře, a co když se stane situace, že chlap si hýčká svůj vůz víc než svoji ženu třeba?
1: No tak to má problém.
0: S kým?
1: No, dobrá otázka. Doufám, že jenom s manželkou, ne s Milenkou.
0: A u vás tak nefunguje, jo, naštěstí.
1: Už to Ráďa má rád vozy, ale on má mnohem větší úchylku k motorkám.
0: Aha.
1: Ale jako v dobrém slova smyslu a teď nedávno jako pronesl. Zkusil to, já říkám, ty jo, já nevím, jestli by to chtělo jako vyměnit mašinu, novou motorku.
0: Říká Ráďa, jo?
1: Říká Ráďa, jo. Říkám, dvě jsou ti málo. No přeci jenom nový rok. Takže já můžu být ráda, že vyměňuje jenom modely
0: právě,
1: motorek.
0: Teď jsem to chtěl říct, teď se představ, že by stejným rozumem vyměňoval i jako ženy.
1: Ty poslouchej, my jsme oslavili v sobotu 17 let od svatby, takže kdyby měl měnit ženu po určité etapě,
0: po
1: tak já už jsem vyměněná tak pětkrát.
0: Jo, to minimálně jako.
1: Asi.
0: Tak prosím vás, na cestách hlavně kolama dolů, tak jak to říká kolega Martin Chleboun, opatrně a nejlépe podle Monči s umytým autem, že jo?
1: Ale to jo, na tom si asi zakládá. Mně se líbí, když ho máte jako
0: umytého.
1: To i kdybych chtěla říct jinak, by prostě neřeknu hezky, že?
0: Je mi to jasné, pojď, neřeš to.
1: Blbá kombinace slov.
0: Zamotáme se do toho zbytečně. Dobré ráno, přejeme.

0: show u tebe vede v tom výčtu?
1: No, tak u mě to je asi jasné, Moni, já už jsem to říkal několikrát. Za mě 100% absolutní vrchol kinematografie, která teď může v televizi být v rámci reality show, je reality show Zrádci.
0: Takže ta je pořád u tebe na jedničce, jo?
1: Top 1.
0: Kolik jsi viděl těch dílů už teda?
1: No, přiznám se, že zatím jenom dva. Ten třetí, aha, který vyšel včera, jsem ještě neviděl, takže prosím hlavně žádné spoilery, nechci nic vědět.
0: Protože nás to čeká až jako všechny v neděli, jako oficiálně, ne?
1: Oficiálně v televizi v neděli, přesně. V televizi v neděli v rámci předplatného té dané televize, kde se to vysílá, už to můžete vidět vždycky ve středu, jo? Dobře. A zatím teda, jak říkám, viděl jsem dva díly, jsem unešený z toho, jednak jak to zpracovat, taky kolik peněz to muselo stát, protože tohle muselo být fakt jako drahé. A jo, je to jako super. A pozor, po dlouhé době jsem se odhodlal k tomu sledovat i Superstar.

0: docela hodně oslovilo i Možné je všechno s Alešem Hámou.
1: To je taky reality show?
0: No,
1: to je spíš takový pořad, ne?
0: Je to pořad.
1: Já to jako fakt myslím vysloveně reality
0: show.
1: Aha,
0: tak to je asi vše?
1: To vše, jo, protože já jsem včera potkala mladé lidi, myslím lidi jako ty, ohledně věku, to znamená kolem 20.
0: Ano.
1: A ti popisovali jako fakt ve velkém, že se dívají na ten Love Island,
0: Ježiš.
1: Ale že to je hlavní téma hovoru, když oni se potkají spolu, ať je to kdekoliv, tak řeší ty vztahy, ty problémy, které tam jsou a nebo nejsou. Takže to je opravdu velká diskuzní síť.
0: Moni, já vím, že to běží, vím, protože je ségra na to kouká a je dost lidí, co na to kouká, ale promiň, mě to teda přijde, že každý jeden díl Love Islandu ti normálně sežere jednu mozkovou buňku. Jako,
1: tak to mi přijde u těch všech reality show. Ale já jsem prostě konzerva, já pořád u mě jedou přátelé a jak jsem poznal vaši.
0: Ježišmarja, já ještě čekám, když řekneš pojišťovnu štěstí.
1: Počkej, ne, to ne, ale jako moc rádi zradíme, máme Kolomba.
0: Nevím,
1: ten, když
0: je.
1: Se vrátí, to je jako i detektiv, co mu šilhá oko, ale ten, když se nám vrátí do televize,
0: no tak to jsou Vánoce.
1: Máme hnedka středu každý večer.
0: To jsou udodu Vánoce.
1: Šťastný,
0: normálně.
1: Šťastný, prostě spokojení.
0: Prosím vás, ať je v televizi cokoliv, tak hlavně se bavte třeba nejlépe i klidně s Fresh Radiem, protože v době, kdy večer běží v televizi tyto reality show, tak tady třeba běží víkendové večerní pořady, že jo?
1: Tak,
0: a ty
1: jo.
0: Jsou taky zajímavé. No.
1: Myslíme i na vás, co nemáte úplně rádi reality show, protože Fresh, včera byly Klacky v kýblu, dneska Talentru.
0: Dneska jsou talenti, no.
1: Přijdou,
0: zvědav,
1: doporučujeme
0: no.
1: poslouchat.
0: To jsem zvědav,
1: vás,
0: to
1: jo?
0: Jsem zvědav. Já možná i ty zrádce dneska ještě.
1: Oželíš, jo?
0: Oželím.
2: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck.
2: Vyhrávej skvělé ceny! Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami. Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio. Fresh Radio.

0: Marika už nám dýchá na záda. To by bylo příjemné, ale že? Kdyby tě tak jako Marika prodýchla.
1: Já bych měl husí kůži.
0: Ne jenom ty. Jo. No, věřím tomu, že chlapy už jsou i já. Jo. Věřím tomu, že chlapy už jsou v pohotovosti. Že si budou užívat její hlas od 9. hodiny nahoru. A potom prosím vás, JJ stále nepřítomen, stále není.
1: JJ se odstěhoval do Humpolce.
0: No, nebo do Rakouska, kdo ví, jestli se vrátí. Tak uvidíme, dovolenku je, místo něho tady bude Turda, no a ve 12 hodin se těšte na rozhovor.
1: Tak.
0: Budeme mít hosta.
1: Turda?
0: Turda bude mít hosta a odpoledne naše dvojka Marek s Mikaelou, tak jak si zvyklí.
1: No, tak teda jako musím říct, že tento týden je takový velmi provizorní docela, že?
0: Tak
1: jako,
0: máš jenom tady 4 pracovní dny.
1: Tady se pozná, kdo je opravdu jako ten pevný základ.
0: No, tady se pozná, že když máš do práce jít jenom 4 pracovní dny, tak jsou lidi, kterých, u kterých to vůbec nedává smysl, třeba Javor, že?
1: No. A i Pastorek a Erben, jako, co to je? Jako?
0: Ale Roman, pozor na obranu, Romana ten bude zítra, to znamená pátek. A Radek je hrozně upracovaný tenhle týden, ten třeba zítra moderuje právě vyhlašování stavby Moravskoslezského kraje.
1: No dobře, dobře. Landeku, jo? Hele, budíš jim odpuštěno, jo, v pohodě, ale teda jako musím říct, že tady se přemýšlí veřejně o tom, že by se pracovní týden zkrátil na 4 pracovní dny, to je jako čistý nesmysl. No tady minimálně u nás ve Freshe by to prostě nefungovalo.
0: Vidíte, jo, jak to dopadlo tenhle týden.
1: Proč mluvíš tak potichu?
0: Já zoufám si.
1: Jo. Tak jo, tak tohle je od nás dneska vše. Užijte si čtvrtek, mějte pěkný den s úsměvem Andrea Bocelli, David Guetta a my se na vás budeme těšit opět zítra.
0: Tak čau.
1: Ahoj!

0: bys neřekla, že? Tohle je Morandi. Řekla? Neřekla.
1: Neřekla.
0: Mi to jasné.
2: Počasí.
1: Počasí.
2: Počasí.
1: Počasí.
0: Dobré dopoledne. Dneska v Ostravě a okolí naměříme v maximech 22 až 23 stupňů Celsia. Bude ale spíše oblačno, s deštěm se nepočítá, na večer polojasno a na horách dneska 21 s polojasnou oblohou.
2: Fresh
1: zprávy.
2: Fresh zprávy.
1: Fresh zprávy. Legendární lahůdky v Ostravě u Nové radnice po více než 50 letech skončily. Tradiční mléčný bar doplatil na skokové zvýšení nájmu. Včera měl otevřeno naposledy. Dobrovolní hasiči ze Slezské Ostravy prošli cvičením na haldě EMA, zasahovali desítky hasičů. Důvodem bylo cvičení, které prověřilo rychlost a souhru jednotek ze Slezské Ostravy a okolí. Hasiči se úspěšně poradili s fiktivním požárem lesa i se záchranou zraněných lidí z nepřístupných míst. Kromě likvidace požáru museli hasiči najít i pohřešované osoby. Střední škola řemesel Frýdek Místek vychovala mistra republiky mezi instalatéry. Michal Zároba je žákem oboru instalatér a taky vítězem prestižní soutěže Učební instalatér 2026 pro žáky z celé České republiky. Gratulujeme. Zhruba za 3 týdny začne fyzická realizace výstavby posledních 4 kilometrů dálnice D48 u Nového Jičína. Řidiči by po jejím povrchu měli projet v lednu roku 2029.
2: Zprávy.
1: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: No a také povinnost kouknout se na silnice v metropole, abychom zjistili, jak to v tuto chvíli jezdí. Pozor, v Ostravě, v Zábřehu, Nákupní ulice, havárie osobního auta, které narazilo do zdi. Počítejte se zdržením, protože probíhají záchranné a vyprošťovací práce. No a na Bruntálsko zdravíme, kde posloucháte díky naší aplikaci. Pozor, v Krnově, kde se srazilo v Bruntálské ulici osobní auto s dopravním značením. Zdržení minimální, ale může být, tak opatrně. A další informace klidně můžete posílat po celý den na naše telefonní nebo WhatsAppové číslo 77 337 136.
2: Doprava?
1: Doprava!
3: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
2: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.

0: on us a moment until it's already gone. And then it stays with you longer than anything else.
1: Skandál! Skandál! S Marikou. Na Fresh Radio.
2: Tom Cruise, áno, to je moja prvá obec. Samozrejme, na začiatku som vám ho sľúbila. Tento fešák má 64 rokov, ale vyzerá, ako by sa s časom dohodol na trvalom prímeri. Až je to nefér. Počúvajte, dobre, internet dokonca tvrdí, že je upír. A vy, čo sledujete upírie denníky, tak presne viete, že môže byť upír však. Dobre, koniec fantazírovania. Keď sa ale pozriete na filmy z Top Gunu a na tých hercov, alebo keď ho porovnáte s Jonathanom Lipnickým, ktorý bol kedysi malým chlapcom z filmu Jeremy Maguire, začnete nad tým naozaj dumať a premýšľať. No, ako je to možné? Tak ja vám to hneď samozrejme ozrejmím. Cruise nestarne hlavne vďaka disciplíne, on ju má teda obrovskú, tréningom a pohybu. Má dokonca vlastnú posilňovňu na pláci. Tak to ja by som do nej vošla, poprezerala, utrela prach a zase pekne odišla.
1: Skandál s Marikou.
3: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
6: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli beskidek.cz.
7: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
8: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
9: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
10: Fresh Radio.
11: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz
12: All day, every day.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: A budeme pokračovať na Freši, stále zdraví Marika Tošková. Jasmina Alagič a Rytmus sú spolu už 7 rokov, no Jasmina tvrdí, že 7 rok rozhodne nemusí byť kritický. Podľa nej sa láska rokmi mení a ich vzťah je momentálne na miesto rúžovej farby skôr fialový. To je strašne pekne povedané. O manželstvo sa stará maličkostiami, napríklad keď manželovi kúpi jeho obľúbené žuvačky. Priznala tiež, že im pomáha partnerská terapia. A čo je podľa nej korením ich vzťahu? Vraj to, že ani jeden z nich nie je normálny. Tak možno práve preto im to tak dobre funguje. Z toho si berte príklad.
0: Skandál s Marikou. Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Radio. Přinášíme show.

0: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30letou zkušeností nabízíme až 15letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
1: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
3: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
4: Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ!

0: Fresh.
1: No, já bych chtěla pozdravit našeho Radima. On byl na tom MH Runu. A víš, co se stalo?
2: Nekecej.
1: Víš, co se stalo?
2: Já nevím, normálně zabouchl se na toaletě.
1: To nevím, jestli to nebylo až po tom, co doběhl, ale o 2 sekundy mu utekla bedna.
2: Nekece.
1: Normálně takový.
2: Takže bramborový zůstal, jo?
1: Takový šikovný syneček, ale to je. Tak ho aspoň teda zdravíme.
2: Zdravíme ho do Holomouce.
1: Ale řekl, že si udělal osobák s průměrným tempem 4,23 na kilometr, takže byl aspoň takhle jako rád.
2: 4,23 na kilometr. K čemu bych to přirovnal?
1: Možná rychlostí snězené večeře
2: u tebe. Já nevím, za 4 minuty by se dalo vypít pivo.
1: No, asi tak.

0: Alešův Old School. Alešův Old School.
1: New Yorkský DJ a producent a taky rádiový prezentér má za sebou více jak 500 remixů pro různé interprety jako Michael Jackson, Mariah Carey a tak dále. Legendární Dave Morales, jeho song z roku 1998, který se stal houseovou legendou Needy New, vyšel znovu ještě o 3 roky později, když byl de facto ještě úspěšnější než ta jeho první edice. Tak si ho pojďme dát.
0: Alešův Old School.

0: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
1: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
2: Fresh Radio.
0: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
2: All day, every day.

0: Fresh.
1: Mě strašně rozčilujou, když jdu k samoobslužné pokladně, protože se nechci zdržovat v řadě a mám jenom třeba pár věcí, nemám obrovský nákup, i když. Berme to tak, že jdu pro chleba a mám dalších 6 věcí, jo?
2: Pozor, je to baba, jo?
1: Jo, ano, takže si to ještě vynásobte, ale jdu do té samoobslužné pokladny, je to rychlejší, udělám si to sama, že? To je rychlejší. A tak jdu, vysypotám ten nákup a teď si to představ, jo? Máš plné ty ruce, protože vezmeš si třeba
2: protože
1: tu krabici.
2: Protože si tašku.
1: No, tak je to jedno, i kdybych měla dvě tašky, to se mi taky stalo. A teď si musíš vzít ten lístek z té pokladny,
2: ano,
1: a pípnout si ho, aby tě to pustilo.
2: Ano.
1: To je takový nesmysl, protože já vždycky mám naprosto plné ruce, neumím ten lístek najít, neumím ho tam pořádně dát, aby se to otevřelo.
2: Ano.
1: Řekni mi, proč to ještě nezautomatizovali nějakým způsobem, když nás teda nechtějí pustit, i když jsme to zaplatili. Vysvětli mi to.
2: Tam by totiž měla být podle mě ksichtovní kamera,
1: no,
2: a podle ksichtu otá ta pokladná má zaplaceno, přijdu, podívám se jim ksicht a pustím.
1: No třeba.
0: Best of

0: Milénium Lumíra Močkovského.
1: Nahrávka Tell Me od projektu nazvaného Grooveland vyšla v roce 2005 a díky chytavému refrénu se rychle dostala do evropských klubů. Zajímavostí je, že právě podobné skladby definovaly celé období, takzvaná vokal houseová éra. Tady jsou Grooveland a nahrávka Tell Me.
0: Milénium Lumíra Močkovského.

0: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
1: Moje auto mě reprezentuje.
2: Automička IMO.
1: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
2: Automička IMO.
1: Perfektně umyté auto od 109 korun.
2: Automička IMO.
1: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
2: Automička IMO.
1: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
3: No, super.
4: Co no, super?
3: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
4: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory, Javorsky.cz.
5: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí demolition derby, aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října v Vřesinská strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
7: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
8: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chměl už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
9: A jak to můžeš vědět?

0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
0: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
3: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Siesta.

0: Best of Fresh.
1: Já se jako nechám přistřihnout konečky. Jo. A říkala jsem slečně, že bych byla ráda, kdyby mi jenom jako zastřihla ty konečky, protože já si potrpím na tom, že jsem chtěla vždycky další vlasy. A jenom, že mi to má zkrátit, ať to dám prostě do gumičky.
2: Jo, jako no. Do culíku
1: a
2: prostě.
1: Já to, jako...
2: Markéta Pernická, jako stejně, jako ta redaktorka, je... sportovní.
1: No, nějak takhle.
2: Jo, tak jo? To už je hodně, no. To už je hodně.
1: Prostě regulárně nakrátko. A teď já jsem si říkala,
2: jak se dala do té gumičky nakonec?
1: Holka byla vidět, že nedala, to jsem se ptala té paní taky, co mě stříhala, ale bylo vidět, že je to holka jako v zácviku.
2: A že je z Brna? Se... Jasně, je tam více aspektů.
1: To mě tehdy vůbec nenapadlo, že to jako... že by tam to Brno sehrálo roli.
2: No
1: ale říkala jsem si, tak já ji teďka seřvou. A ona vybírá si svoji životní kariéru a dostane blok kvůli toho a nebude chtít tu práci dělat. No tak holcem chytla černého Petra.
2: Tak jsi řekla hodná, pěkné to je.
1: To jsem neřekla, řekla jsem jí, že bych teda chtěla vidět, jak to dám do té gumičky, že to není to, co jsem si představovala, ale že prostě jako děkuju, že změna je život a odešla jsem s brekem jako potom, jak jsem vylezla, tak si říkám, to není možné. A holky mě viděly a říkají, tak žduchly do sebe a ta jedna říká druhé, pochvalí to.

0: Best of Fresh.
1: Tady si to čte z papíru, protože já jsem včera chtěla říct jednu novinku, tak to tam zrovna nebylo, to tam zrovna nebylo, jsem měla smůlu.
2: To jsi měla smůlu, protože to je na dalším papíru a ten byl použitý na toaletě, víš, tak...
1: Jo, no, to někdo odnesl asi na čtení, tak jsme tady jednou řešili, že si když jdeš na záchod, tak potřebuješ něco číst. Třeba,
2: jasně, no tak jako když nebyly mobily, když nebyly mobily, co jsi četla na záchodě?
1: To, co tam bylo, ty dezinfekce a tak, to jsme dělali všichni, no, to tam zrovna, no, to jsme dělali všichni, no, přesně. No.
0: Best of Fresh.
3: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkídek.cz.
5: No, super.
6: Co no super?
5: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
6: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
7: Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.
6: Siesta.

0: mám jako hodně, možná fakt i na milimetr jako vzaté tady na těch bocích, tak si říkám, jako, no, aby mě neofouklo třeba.
1: No je to docela nepříjemné, protože tím, jak je teďka ten přechod a já chodím ráno, mám šaty, ale podlíkám si to těmi...
0: Štramplema.
1: No, to jsou takové lasťáčky. Končí nad kotníkem.
0: No.
1: A potom mám volnou plochu, protože mám normálně jako mokasínky a nosím ty krátké ponožky. Takové, co nejdou vidět. Takové jenom opravdu takové ťapky.
0: Nezodpovědné, ale.
1: No a je tam prostor právě, kde mi je zima na tu část té nohy, jo.
0: No, od kotníku
1: dolů, k patě. No. Takže úplně chápu, že teď, když máš ten výbrus, tak to jako musí být po ránu nepříjemné, protože to je jediné místo, kam tě fučí. Nebo
0: ty to pojmenováváš tak jako velmi, odborně. Výbrus,
1: to je... Tak já nevím, jak to mám nazvat. No vyholení, nebo...
0: Říkejme tomu klidně výbrus, ale jako důležité, že to sluší, ne?
1: No sluší a jdeš s trendem. To jsem chtěla říct, to tam mířím vlastně, protože teďka na podzim a vůbec obecně tahle sezóna bude přát krátkým sestřihům, ale nejenom u tebe jako u chlapa,
0: ale
1: i u ženských.
0: No výborně.
1: Takže tak... krátké sestřihy, holky, sestřihy.
0: Ty se taky chystáš na výbrus?
1: Ne.
0: Ne. Zatím
1: já
0: ne.
1: S trendem nepůjdu. Krátké vlasy už jsem jednou omylem měla a vím, že tohle není cesta. Best of Fresh.

0: Fresh.
1: Zhruba před půl rokem jsem si koupil dva úžasné obaly na notebook. Jo, samozřejmě je to z toho čínského obchodu, kde všechno je perfektní, úžasné.
2: Krásně
1: zaplatíš, zaplatíš tam poplatky, sice jo, krásně je to nafocené, ale oni to mají uděláno tak, že jak kdyby to bylo univerzální, jo, protože v tom nadpisu je strašná spousta písmenek a tak dále. No tak samozřejmě místo na 13,6 mi přišlo na 14 ty obaly, jo? Takže to je prvních vyhozených 600 korun. Uhum. A druhých vyhozených 600 korun mi došlo dneska. Objednal jsem si prostě obal plastový, opět dva, protože já nebudu troška říct jedním obalem, kvůli dopravy. No a objednal jsem si na svoji 13,6. Jo, bylo to tam, mám to potvrzené, všechno. No a dneska přijde pošťačka, dá mi to, tak se to vemu, snažím se to, rozbalím to, zkusím to nacvaknout. Nejde. Já bych to zhrnul. Vyhozených 1200 korun, to by ani tak nevadilo, ale pravděpodobně nakrmím takový ten žlutý, plastový, velký odpadkový koš, protože tam všechny
2: Maro, a nemáš jednodušší si zajít tady do obchodu, ať to dobře vyzkoušíš a koupíš si to? Jako možná to je úplně blbý nápad, jo, protože já jsem jenom blondýna, ale...
1: Jsi blondýna, no, protože já takový obchod neznám, kde by to měli. Best of Fresh!
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny. Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.

0: Best of Fresh.
1: A zeptej se, jestli tam budou
2: jestli
1: chtít takový talent.
2: Neobsadí, no.
1: Třeba jest, možná tam mají ještě nějaké křoví volné.
2: Já bych vzal klidně hlavní roli. Jako.
1: No to víš, že jo, no.
2: To jako, já, takhle, já s tím jako problém nemám. Jo.
1: To jo, ty
2: já
1: ne.
2: Já ne.
1: Ty ne.
2: Já ne.
1: Ty ne.
2: No já ne.
1: No ty ne. No.
2: Ty bys mě nechtěla vědět hlavní roli?
1: Ani
2: tancovat.
1: Ne.
2: Dokážeš si mě musel představit si třeba... na toto, že by ti zatancoval?
1: Já si jako představit umím, že si no. Na pódiu, že křepčíš, ale nechala bych to profesionálům.
2: A tak ale...
1: Těm, co tomu věnují více než 3 minuty v představách.
2: A jak ty můžeš vědět, že nejsem profesionál?
1: Ondřej, viděla jsem tě skákat přes švihadlo. Věřme, že mám určité představy.
0: Best

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: No, super.
1: Co no super?
0: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
2: Máte auto bez couvací kamery a chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí Demolition Derby. A neb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října, Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
4: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
5: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.
6: Siesta.

Pár minutek po 12. hodině začíná další siesta a dneska s Ondrou Turdou a budu tady mít zajímavého hosta. Možná jste si všimli, že v uplynulých několika týdnech jsme tady vždy co 2-3 týdny zvali někoho zajímavého, hlavně z vedení města Ostravy a povídáme si pravidelně o tom, co se bude dít a dneska tady máme Aleše Boháče, náměstka pro životní prostředí za statutární město Ostrava, náměstka primátora samozřejmě a budeme si povídat o velmi zajímavých věcech, například i novoveské vodárně. Tak poslouchejte, dozvíte se zase něco, co jste určitě nevěděli. Tak buďte fresh.

0: Novinka na Flash Rádiu, určitě první v českém éteru, Glockenbach společně s Callum Scottem a track, který jsme jmenuje Collide. Možná se vám bude líbit, možná ne, to ukáže čas, ale rozhodně jsme byli první a já se taky vracím k tomu, co jsem tady naznačil před několika okamžiky, a to, že tady dnes máme dalšího ze zajímavých hostů, který nám řekne nejenom něco o Ostravě, ale taky něco o energetice a vůbec o životním prostředí. Aleš Bohač, dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne vám i divákům.
0: Aleši,
1: posluchačům, omlouvám se.
0: Aleši, vy jste tady už byl jednou u kolegy mého Radka Erbena a vy jste si povídali konkrétně o energetice a taky jste načali téma voda. Ta v Ostravě před dvěma lety napáchala velké škody, ale o tom už se asi hovořilo hodně. A dneska jste tady proto, aby jsme to dotáhli do finále, ten rozhovor, protože téma voda, vy jste to řekl mimo éter sám, může být také velmi dobrý sluha, ale špatný pán. Na druhou stranu Ostrava dělá asi spoustu věcí pro to, aby byl spíše tím v uvozovkách dobrým sluhou. A když se kouknu na dnešní témata, které jsme se takhle domluvili, tak já začnu hned tím prvním, které je pro Ostravany a všechny ty, kteří vůbec třeba jezdí městskou hromadnou dopravou, zajímavé. Nová ves vodárna, za mě nejikoničtější a jedna z nejdelších zastávek, jako co se týká názvu, ale taky budova, kterou si každý na tom ikonickém místě představí. A ne možná každý ví, že je funkční. Tak jak to tam vypadá? Já jsem se snad dočetl, že by měla být nějaká modernizace a jak tahle ta věc funguje a snad jste mi taky říkal, že je památkově chráněná.
1: Přesně tak, jak říkáte, je to budova, která je památkově chráněná. Jsou to budovy, které už vznikaly před první světovou válkou a opravdu ten název vodárna Nová Ves nespočívá v tom, že by tam, je tam opravdu voda, je tam prameniště vody, nejen v Nové Vsi, i v Dubí, je tam ochranné pásmo a dokonce to jedno z nejvyšších z hlediska ochrany a málo kdo opravdu, když tam projíždí a denně, to jsou tisíce aut, tak ví, že to je místo, které nám dává vodu a vlastně ji můžeme pustit z toho kohoutku a opravdu z toho místa ta voda je. Voda je dneska součást našeho života, nedokážeme si to bez ní představit ani my, ani příroda, ale vlastně v tomto místě vzniká a v této vodní úpravně, v těchto budovách vzniká skoro 50% všech vody, které v Ostravě naši občané a Ostravané vypijí anebo spotřebují. V řeči sel možná řeknu, že to je 16 milionů litrů. 16 milionů litrů, které ročně spotřebujeme v Ostravě a z toho polovina, necelá polovina, vzniká právě z těchto hloubkových vrtů a z těchto studní v tomto místě. Takže málo kdo ví, že Ostrava je z méně částí, z 50%, je vlastně samostatná z hlediska své vody.
0: Takže taková ta myšlenka, kterou jsem měl, že vždycky piju nějakou vyčištěnou vodu ze šancí, tak prostě více než nebo z 50% může být naprosto mylná. Jo? Že to prostě vytěžíme v rámci Ostravy.
1: Dá se to tak říct, ale když připustíme tu šanci a ten Kružberg, tak z 50% je to správná informace.
0: Takže hop nebo trop. Super, zajímavá to informace, tohoto jsem rozhodně nikdy nevěděl a my si za pár okamžiků taky budeme vykládat právě o tomto místě, které se bude renovovat a sám jsem zvědavý, co všechno se tam musí provést. Fresh
2: Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz All day, every day.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
1: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
2: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
3: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
3: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
3: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
3: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
5: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web STK.

0: Stále pokračujeme v dnešním rozhovoru na Fresh Radio s Alešem Boháčem, náměstkem primátora města Ostravy pro životní prostředí. A dnešním tématem je voda, protože jsme tady už před necelým měsícem, nebo možná měsícem a kouskem, u kolegy Radka Erbena probírali energetiku obecně a prostě jsme tohleto nedotáhli, tak pokračujeme dále. A pokud jste dobře poslouchali začátek rozhovoru, bavili jsme se o novoveské vodárně a stále takhle mimo éter dostávám k ní spoustu a spoustu informací, které ani nestíhám pořádně, ne že pobrat, ale věřit jim, protože to, že to je historická budova, je na první pohled jasné, to, že ji čeká rekonstrukce taky, ale všechny možné ty aspekty toho, jak získáváme tu vodu v Ostravě, víte co, Aleš, já to asi nechám na vás, protože byste mi tak krásně řekl, že těch přivaděčů je několik někam, že historicky to bylo promyšlené do detailu, tak jak to tady bylo rozděleno mezi průmyslem a spotřebou pro nás na napití se tady téhleté nejlepší tekutiny na světě.
1: Myslím si, že naši předci byli opravdu chytří v těchto věcech a samotnou novou ves vodárnu, to je strategické místo pro zdroj té vody. Tak jak jsme říkali na začátku, 50% necelých vzniká té vody přímo, ale je to vlastně spodní voda, která se vytahuje ze studní a je tam ochranné pásmo, proto tam jsou ty oplocené ploty někde a ty krásné místa a lesy mezi poměrně frekventovanou částí Ostravy Poruby a Mariánskýma horama. Ta rekonstrukce, která by tam měla přijít, by měla zkvalitnit tu vodu, ale měla by pomoct i k vyšší té soběstačnosti. Což je pro nás super, Ostrava má 50% své vlastní vody, co by za to dali jiná města. Zbývající část, jak už tady od vás bylo řečeno, je Šance nebo Kružberk, je to tady dováděno několika kilometry trubkama a je tady přivaděče, ale naši předci byli dokonce tak chytří, že tak, jak tady vznikal průmysl, tak ten průmysl tu vodu nebral ze spodu, protože byla pitná, bral tu povrchovou, tu, která tekla v našich řekách a v té době měli mnohonásobně větší průtok, samozřejmě než dneska. Tak třeba hned kousek v Nové Vsi je čerpací stanice, která brala přímo z Odry vodu a 7,5 kilometrů daleko jí pravovala trubkama do Vítkovické železárny a elektrárny, která vyráběla potřebnou energii pro výrobu oceli. A tak samo třeba i Nová Huť má přivaděč ze Žermanické přehrady, víte, jak daleko je Žermanická přehrada, a odtamtud teče voda do areálu Nové Huti, která byla potřeba pro právě výrobu tak strategické suroviny, jako byla ocel. To jsou všechno historicky nějaké věci, které podle mě můžou dneska pomoct té Ostravě. A oproti jiným městům vlastně jsme odolnější na některé věci, ať už jsou klimatické nebo teplo, a nebo právě, jak bylo řečeno, ty povodně. Tak samotné povodně, když tady přišly, tak Ostravané, i přesto, že byl nedostatek z elektřiny, nebyly čerpací stanice, tak měli pitnou vodu. A právě měli díky tomu, že jsme ty přesměrovali ty převaděče a tekla tady voda z Kružberku. Takže Ostrava je zajímavým způsobem historicky zasíťovaná. A teď se snažíme to využít co nejvíce pro to, aby jsme do budoucna byli právě soběstační. Všichni víme, jak je složité tady něco dovést, koupit, jak je to závislé na geopolitických politických situacích, energiema. Jako s energiema. Takže myslím si, že snažíme se dělat maximum pro to, aby na tu vodu jsme nemuseli platit zbytečně moc.
0: A jak to tedy bude nějak časově s harmonogramem té modernizace přestavby téhleté historické vodárny?
1: Už máme stavební povolení, můžeme začít. Bohužel naši předchůdci nám v peněžence nenechali 800 milionů navíc na její rekonstrukci, ale také je třeba říci, že dneska ji provozuje Ostravské vodárny a kanalizace, které vlastníme ze 40%, zbytek vlastní Suez, francouzská společnost a drobní akcionáři. Se podařilo v posledních pár letech zablokovat nevýhodnou smlouvu a myslím si, že spějeme k tomu, aby jsme měli nadpoloviční většinu a opravdu zpátky vrátili vodárnu do rukou vlastně Ostravanů. A v takovémto případě se na tu investici bude lépe Ostravě jakýmsi způsobem půjčovat nebo ji realizovat. Mám za to, že bychom ji neměli dělat, když nevlastníme provozovnu a když ta voda a ty zisky z té vody tečou mimo naši republiku. Tak voda je naše, ale peníze ne.
0: To dává smysl. O tom a ještě více o ostravské vodě se budeme povídat ještě i nadále v dnešní siestě.

0: Jeden z posledních počinů partičky Tame Impala, Loser, tady na Fresh Radio, track, který doprovázel, tuším, že posledního Spidermana, ale my jdeme pryč od Loserů a Spidermanů a vracíme se k ostravskému životnímu prostředí, tedy respektive vodě. Mám tady Aleše Boháče jako vzácného hosta, který nám dneska řekl spoustu zajímavostí vůbec o vodě, o novoveské vodárně, která se bude rekonstruovat, modernizovat, to, že čerpá spodní vody a vlastně téměř z 50% dělá Ostravu soběstačnou. Ale my jsme taky narazili na téma ostravské vodárny a kanalizace alias OVAK. Známe to asi všichni, když platíme účtenky v Ostravě za vodu. A Ostrava má další zajímavé želízko v boji, že by chtěla dosáhnout více než 50% podílu v téhleté firmě. Co to pro nás vlastně přinese, když se to takhle povede?
1: Je to přesně tak, je to snahou je navrátit tu vodu zpátky pod kontrolu pod město. Málo kdo ví, ale vlastně tato situace nastala v době už opravdu privatizací, kdy byla to jedna z privatizovaných, prvních z privatizovaných firm na území České republiky, takový průzkumný projekt, zase to vyzkoušeli na Ostravě z té Prahy a do dneska v podstatě většina je Francouzů, Suezů, já říkám, že jsou kvalitní partneři, mají své zkušenosti s vodou, ale mám za to, že by na tak velké věci a tak důležité surovině, jako je voda, nemělo být podnikáno a nemělo být vyváděné zisky mimo Ostravu. Kdyby tady zůstali, tak by to pro nás znamenalo, že by bylo více peněz na opravy, rekonstrukce a vlastně výstavbu nových kanalizací. Hodně míst v Ostravě ještě bohužel má volné výústí do řek, hodně míst nemá svou kanalizaci a kanalizace je důležitá proto, že vlastně tady by mohli přicházet investoři, pracovní příležitosti. Tak to je přesně to, jak jim můžeme pomoct snížit ty náklady, přilákat je k nám do našeho města a ve výsledku vytvořit i dobré podmínky pro to, aby se tady stavělo a vlastně vznikaly nové stavby, nové zajímavé stavby, anebo nové byty a nové příležitosti a nebyly předražené o budování infrastruktury, kterou má budovat ten majitel a provozovatel a ne, aby nám ty peníze šly někam pryč.
0: Dobrá myšlenka, rozhodně chválihodná. Vy jste mi taky říkal informaci nebo i všem posluchačům, že Ostrava spotřebuje celkově přes 16 milionů litrů vody. Je to v rámci třeba takového města nějaké nadprůměrné číslo, nebo naopak jakoby v rámci toho průmyslu a podobně jsme poměrně šetřivé město a jako Ostraváci na to jdeme dobře?
1: Tak já si myslím, že to je průměrné číslo. Je třeba říct, že ten průmysl tady zanechává velkou stopu. Byly léta, kdy ta objem té vody byl mnohonásobně větší, ale tak jak jsme se tady bavili o chytrosti našich předků, tak opravdu oni na ten průmysl nevyužívali tu pitnou vodu a využívali ti přivaděče z těch Žermanic, Kružberku a různých jiných částí a využívali tu vodu povrchovou, tu, která byla v těch řekách, k výrobě a k průmyslu, takže té spotřeby je mnohonásobně ještě více a jsme vlastně připraveni a samotná Nová Huť, která má 5 km² zajímavého areálu, je právě zasíťovaná, je připravena na vstup jakéhokoliv zajímavého investora a málo kdo vlastně si jako uvědomuje, ale tak jak pro nás pro pití je důležitá voda, tak pro průmysl, jak je to, ať je to těžký průmysl, ocelářství nebo chemický, vždycky se stavěli na nějakých soutocích řek nebo něčeho, protože bylo potřeba, aby vlastně potřebovali vodu. A tady tohle všechno máme. Spotřeba postupně padá teda, odpověď na vaši otázku, jsme šetřiví, bohužel to nemá pozitivní vliv na cenu vody, protože ten provoz té sítě stojí pořád stejné peníze, takže doporučuji spíš, nechci znít blbě, ale nešetřit, protože ta cena bude furt stejná, ale jsme připraveni na to, aby ta spotřeba zase mohla být o něco vyšší a co je možná pozitivní, že opravdu při dokončení rekonstrukce té vodárny budeme mít o nějaké 4 až 5% zase své vlastní vody, protože ta cizí, kterou dovážíme dneska z Zemvaku, tak je bohužel dražší a prostě se jenom přepisuje do těch složenek.
0: Tak super, děkuju moc za vlastně takové, řekl bych, pozitivní ukončení, když se rekonstrukce oné nové vsi a její vodárny podaří, tak 5% není úplně nejslabší číslo a voda bude o něco kvalitnější, lepší a doufám, že tak to bude úplně se vším, třeba i v rámci celého životního prostředí, jehož jste oficiálním náměstkem.
1: Já děkuji za pozvání, děkuji vašim posluchačům a musím opravdu na konci jenom pozitivně ukončit, že naše voda z hlediska pitnosti patří mezi ty opravdu velice chutné a kvalitní z hlediska jejich obsahu.
0: Tak mohu říct jenom na zdraví.
1: Na zdraví. Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

hněvem. Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Martin Garrix Told You So, právě teď na Fresh Radio. Taková veselá záležitost. Aleš Boháč už opustil naše studio, ale dnešní siesta bude pokračovat a taky si třeba řekneme, co nás čeká na Fresh Radio v příštím týdnu.
1: Posloucháš Fresh Radio.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.
1: Za chvíli je tady 13. hodina. A pokud budete mít nějakou informaci o dopravě 773 7136 nebo naše aplikace, a dopravu rozhodně zkontrolujeme.

0: Doprava. Doprava.
1: 13 hodin, 2 minutky k tomu nějaké drobné, jste na Fresh Radio a oficiální dopravní informace jsou tady. Když se kouknu na zpravodajské servery, nevidím žádnou vážnější dopravní nehodu, která by se řešila v asistenci dopravní policie, což je dobře, jezděte opatrně, snad když jsme u té dopravní policie, tak jenom informace, že na Místecké ve směru do Ostravy stojí na úrovni Šelky policejní Kodiak a hlídá, ale pravděpodobně ty pozice mění, protože tohle je informace z uplynulé hodiny. To víte, je pěkně, občas to taky svádí k tomu zašlápnout ten plyn, tak mějte očka otevřená a dávejte pozor.
0: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik, od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
2: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
6: Siesta.

Na začátku hodiny jsem avizoval, že si řekneme, co nás čeká v nejbližších dnech s Fresh Rádiem. A nebude to tedy jenom v éteru, bude to i tak nějak mimo, živě, mezi vámi, našimi posluchači, fanoušky, protože to je vůbec to nejlepší, co můžeme udělat. Být s vámi, nejenom zavření u nás ve studiu. A že toho zase na následujících 7 dní bude. Už si píšete? Děláte si poznámky? Tohle byly Kenin a Deeper, no a já vám to tedy prozradím. Už tenhle ten pátek budeme součástí jedné velmi zajímavé akce, a to konkrétně vyhlášení stavby roku Moravskoslezského kraje za 2025, aby jsme byli tedy úplně přesní. Těšíme se na to, protože krom toho, že akci bude moderovat náš Radek Karben a taky Roman Pastorek, tak se tam bude prezentovat a propagovat projekty a stavby realizované na území Moravskoslezského kraje právě v roce 2025. Jestli vás to zajímá, mrkněte se na stavba.msk.cz, je tam i divácká cena. A my rozhodně u téhleté akce nemůžeme chybět a budeme informovat, jakáže stavbička, dům, projekt, most nebo co zajímavého vyhrálo. Sám jsem na to zvědavý, byli jsme tam i loni a překvapilo mě, kolik se toho staví. Taky po víkendu nebudeme zahálet, protože ve středu příští týden 7. tak pardon, 7. ano, říkám to správně. 7. října budeme mít živé vysílání. A budeme mít živé vysílání konkrétně z Prostoriky. To je krásná, poměrně nová restaurace v Ostravě. No a říkáte si možná proč? To protože v Ostravě zase bude restaurant Vík, u čehož my taky nemůžeme chybět. A toho 7. října si určitě uděláme nějakou soutěž. Pozveme vás na něco dobrého, tak si dejte do lokace Prostoriku ve Slezské Ostravě. A můžete se jít naobědvat třeba s námi, nebo si dáte něco odpoledne na zub. To je další pozvánka. No a 10. října, na to se těšíme vůbec my všichni, kteří máme rádi auta, všechno, co jezdí, veterány, youngtimery na Karolíně ve Formulová Karolina, v jeho garážích proběhne po druhé sraz youngtimerů a veteránů. Letos jsme to pojmenovali Klasika na čtyřech. Bude tam toho spousta, krom toho taky Burger Street Festival, takže rozhodně nebude nouzání o něco dobrého ke snědku. To je jenom takový nástřel toho, co se bude v dalších, řekněme, 10 dnech odehrávat a u čeho nebudeme chybět. Siesta.

0: Fresh.
1: Co je teda babí léto?
2: Název babí léto vznikl podle jemných pavučin, které v tomto období poletují v přírodě. A proč zrovna baba a léto? Pavučinky jako šedivé vlasy. Lidem poletující bílá vlákna pavouku připomínala šedivé babské vlasy.
1: Možná vás napadla ještě nějaká jiná odpověď.
2: No.
1: Co, Honzi? Chceš
2: slyšet? No jasně. Radek je velmi kreativní, protože on říká, že v tomto období, v tomto počasí baby vytahují krátké sukínky a krátké kraťásky a proto je to vlastně na počest dam, neboli bab, babí jo. Léto, jo.
1: Takže ono to není babí, ale babi léto,
2: to babi, jo. Babi léto. I tak to může být. Radku, děkujeme za tvou kreativitu. Ano, mně se teda jako upřímně tato varianta, kterou píše Radek, zamlouvá také jako trošku více, jo. Než jako stařecké kadeře, no nevím, oni, já radši ty sukínky.
1: No, jasně, tak...
2: Jo?
1: Zatím si můžeš vybírat, ale ve 24.
2: Ať nikoho neurazím. No, to je, jako, jak se to vezme, jak se to vezme.
0: Best of Fresh.
3: Rajva, bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení, přes bezpečnostní a hasící vybavení, až po revize a konzultace. Firma Rajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Rajva, určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Rajva.cz.
5: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chmel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
6: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
5: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole chmel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
7: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
8: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Best of Fresh.
1: Nevím, no. Mi vždy říkala máma, ty smrade. Tak nechápu, jak to myslela.
2: No, tak jako jestli to bude brát podle toho, tak mi říkali, nerizikuj ty Izidore jeden.
1: My jsme si tady vygooglili, co v dnešní době znamená nadávka
2: ještě
1: Izidor.
2: Ještě něco, už si nespomínám, to je jedno, ale jako znělo to strašně, jako ve 12, ve 13, když mě takhle nazývala teta, tak já jsem stejně nevěděl, co to je, kdo to je, jo. V finále vím, že potom byl opilý Izidor, to je jakože výborný zákusek. No a tak co je to ten Izidor, přišla jsi na to?
1: Já jsem si to tam googlila a zjistila jsem, že Izidor bylo hanlivé označení pro nějakého popletu, nemotoru a tak dále, no. Takže to by možná odpovídalo tomu, co asi chtěli tvoje tety babičky, nebo
2: no,
1: to říct,
2: ne? No, v pohodě, teta byla kráva, no.
1: Aha, tak. Best of Fresh.
3: Ano, ano, i tyhle ty dva dneska uslyšíte po 14. hodině. Rychlá rota, Marek a Mikaela, takhle nějak to u nich žije.

0: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
2: Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Radio. Přinášíme show. Siesta.

0: Blíží se nám 14. hodina, čtvrtek 1. října. Já už tady mám kolegu Marka z Rychlé roty.
1: Hezké odpoledne.
0: Máro, jak jsi oslavil 1. říjnový den roku 2026?
1: 1. říjnový den? Prací. Já jsem od rána stál za plotnou, jako u plotny, a napadlo mi udělat prostě specifické jídlo, a to je gulášek z kuřecích srdíček. A musím říct, že očistit ty kuřecí srdce, to je prostě, to koupíš 2 kila masa a 3/4 kila z toho vyhodíš.
0: Gulášek z...
1: kuřecích srdíček.
0: To má malé srdíčko asi, ne?
1: No, má takové, no. Já jsem jich čistil asi 400.
0: Jejde, Nanko. Jak to chutná takový gulášek?
1: Výborné to je. Je to fakt, je to výborné, je to svalovina, je to super. Zatím si nikdo nestěžoval.
0: A že bys dones, jako?
2: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: Jako sorry, že do toho skáču Rehabovi a Switch Disco, ale opět se mi potvrdila jedna zásadní věc, že když se tady v rádiu bavíme o cenách pro děti nebo o jídle, tak to jsou největší reakce. Prý už mi tady přišel na telefon, ty jsi ještě takový guláš neměl, to je vůbec nejlepší.
1: No, vidíš to.
0: A vaříš to nějak speciálně jako krom toho?
1: Ne, tak to musíš zadestovat a pak se to, protože to je kuřecí maso, tak to netrvá dlouho, ale dlouho se dělá základ, protože tam je trošku víc cibule než u běžného guláše a tu cibuli musíš dostat do stavu do hněda, takže u toho stojíš asi 40 minut, než prostě ta cibule se dostane do té barvy, do jaké má.
0: Pak Marek to... Polreich Urbanec na Fresh Radio.

0: Tak si tady dneska zaskakuju v odpolední nebo popolední siestě, to víte, Radek ani Roman dneska nestíhali, jeden nemocný, druhý na cestách. A tak si tady s Markem jako ke konci toho mého záskoku probíráme nějaké oslavy 1. října. Ten tady mluví o guláši z nějakých srdíček od slepiček jako mladých, to má kuřátek. A už se to tady rozjelo. A už se tady další posluchač ptá, jestli za 40 minut už ta cibule není spálená, když to připravuješ.
1: No není.
0: Není.
1: Ne.
0: Slyšeli jste, není, tečka, vyřešeno. Jestli nejste spálení ani vy, tak 773 37 136, případně apka Fresh Radio, za chvíli bude zpravodajství o dopravě. My jsme rádi věděli, co se děje. Tak jestli někde vidíte kluky chlupaté, kde to staví, tak nám je naponzujte, my je bonznem taky.

0: Je to jako na schvál, když člověk přivítá svého kolegu, ten spustí ožvanci a celá naše odpolední relace to tak vypadá, že bude jenom o tom pro někoho nejlepším zážitku na světě, to je gastronomie, další nebudeme rozebírat. Máro, už mi tady přišla nějaká informace, že cibule se smaží do 100 stupňů Celsia a na mírném plameni. To je spíše karamelizace.
1: Tak ne, jak ani, to... jedno, ani druhé, prostě ta cibule se musí dělat pomalu, aby se nespálila. A když ji děláš pomalu a dlouho to trvá, tak prostě ji dostaneš do toho stavu, do jakého potřebuješ.
0: Ano, když ji děláš pomalu a dlouho to trvá, dostaneš do toho stavu, jakého potřebuješ. Ahoj, Mikaelo. Máme tady pistácii.

0: Bela, čau.
1: Doprava.
0: 14. hodina odbyla, já se pro dnešek loučím, vlastně asi pro tento týden. Ještě doprava. Píše tady někdo, že Opava od Globusu do centra. Asi jsou policisté, tak v Opavě dávejte pozor. Víte co, všude vůbec dávejte pozor. Jinak čekují-li oficiální dopravní servery, podívám se ještě teď. Dám tady refresh, jestli se náhodou něco neudálo, ale vypadá to, že ne. A je to tady, pozor! Je tady nehoda na trase Opava Český Těšín, konkrétně je to ale tady v Ostravě. Teď se mi tady rozsvítila reklama, no to je něco. A to kousek od Šopinu, je tady nehoda na Rudném. A taky nehoda na 56. u Hlučína. Dávejte si všude pozor a pokračujte dál s rychlou rotou. Zatím čau!
1: Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech, sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí demolition derby. Aneb než zůstane poslední pojízdní vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října, Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
6: No, super.
7: Co no, super?
6: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
7: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
8: Marek a Mikaela. Na Fresh Radio.
9: I miss you.

0: taková krásná oldschoolovka, to je něco, co? To je dělo.
1: To teda, to je masakr.
0: Čtvrtek 1. října, 14 hodin, 12 minut, rychlá rota, Marika Mikála právě startuje, no krásné odpoledne, drahoušci naši milí.
1: Hezké odpoledne i ode mě a musím teda na rovinu říct, že Turda vlastně jak končil, tak se mě vytáhl něco, co jsem chtěl probírat v našem vysílání, tak kdyby se ještě neslyšela, tak já ti to řeknu, já jsem dneska celé dopoledne vařil guláš z kuřecích srdíček. Znáš to, slyšela jsi o tom?
0: No, já vlastně nevím, nikdy jsem to nejedla, nejím kuřecí srdíčka, ale vím, že si o tom mluvil včera, že jsi je kupoval.
1: No, je to svalovina, jako fakt jako guláš výborný a mě tady lidi jakože bombardují, že dělám dlouho cibuli, kde pak cibule se dělám někdy i přes hodinu.
0: Musíš udělat přes hodinu,
1: no jasně, protože aby měla tu správnou strukturu a tu správnou barvu, tak si s tím musíš vyhrát. To není jako s prominutím u Vietnamce, že pustíš plyn na plné koule a uděláš a šerkáš tam třikrát pánvičko. Prostě to musíš, s tím si musíš pohrát. Dobrý základ na guláš trvá prostě strašně dlouho.
0: Tady vidíte, kdo z nás dvou má více času. Je to Marek.
2: Fresh Radio. Jsme Metropolitní rádio.

0: Pravda nebo lež?
1: Hádej, co to znamená, milý Marečku?
2: Já nevím, že by přišla opět nějaká soutěž?
1: No, 2000 korun do Bernýs v tomto týdnu.
2: Ty brďo, Bernýs, to je ta restaurace.
1: To je ta restaurace, pěkně
2: na rohu, pěkně zelená.
1: A tohle je naše vaše oblíbená soutěž, pravda nebo lež?
2: No počkej, tak máš otázku nebo nemáš?
1: No tak otázka, já vím, že se bude týkat něčeho, o čem jsme se už bavili, že jo?
2: Aha.
1: A vy taky víte, že musíte hlasovat. Samozřejmě posílat správné nebo nesprávné odpovědi na naší aplikaci. Tam
2: jasně.
1: Musí být e-mail, telefonní číslo, vaše jméno a příjmení. No a tam to všechno pošlete. Pokud nám to napíšete na WhatsApp, tak my se krásně usmějeme, my to přečteme, ale do soutěže to nepůjde.
2: Mám to udělat jednoduché anebo těžké?
1: Udělej to, víš co, začíná být konec týdne, trošku jim to stěž.
2: Fakt?
1: Jo,
2: dobře,
1: jsem potvora.
2: Tak jo, tak já to teda stížím. Je pravda anebo lež, že jsem dneska vařil kuře na paprice?
1: Tak pojďte na to.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být s Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Chocoboss. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky, ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocoboss. Bernie's Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernie's, Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská.
0: Vyhrávej skvělé ceny. Rychlá rota. Marek a Mikaela.

0: Pravda nebo lež?
1: Trošku si je zmátl, protože něco s kuřecím to bylo, ale nebylo to kuře na paprice.
2: Ano, byly to kuřecí srdíčka, konkrétně guláš z nich. A hrajeme o 2000 korun do Bernice. Kdo vyhrál? Nebo já se zeptám jinak, nechal se někdo nachytat?
1: No v podstatě vlastně ne, všichni napsali, že to je lež. Poslouchali dobře, a nevím, co se týká jídla, tak oni slyší velice dobře, naši posluchači.
2: Dobře, tak zítra uděláme soutěž o velikosti nohou.
1: To je ale dobrý nápad. Počkej, ty se směješ, ale to je hodně dobrý nápad. Poštím hlasovku.
3: Čaute, je to lež. Masterchef Marek dělal kuřecí srdíčka.
1: Ty Maro, ty hele, už si kámo, v jejich očích normálně máš
2: strše. Určitě
1: jako?
2: Neříkejte to slovo, protože to je úplně nesmysl. Jo. Větší amatér, než jsem já, co se týče kuchyně, není. Jako
1: to, on tak jenom říkal, samozřejmě, že mu to pohladilo ego, jo, takže tak věc mu určitě ještě napište.
4: Čauky. Kuře na paprice si nedělal, takže je to lež. Dělal si guláš.
2: Správně.
1: Ano, a já dneska vybrala Radana. Koncové číslo 812, protože ten napsala, že to bylo přímo ze srdíček kuřecí.
2: No tak super, tak
1: gratulujeme. Uvidíme.
2: Těšte se na zítřejší losování, že jo?
1: Ano.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Fresh Radio!

0: soutěži Pravda nebo lež už víte, že Marek ode dneška nemá srdce, protože si ho uvařil na oběd. Ne, si dělám legraci, to byly kuřecí srdíčka. Kolik jsi jich vůbec kupoval? Kolik toho potřebuješ?
1: Bylo toho kilo a půl, ale když to celé očistíš, tak nebo to, když to všechno očistíš, tak třetina je asi odpad.
0: Jo, to je takhle, takový velký odpad, jo?
1: To je ještě větší průšvih, než když si koupíš ledvinky. Protože když si koupíš ledvinky, tak tam je skoro poloviční odpad z toho. Že tu ledvinku musíš zkrát, aby si tam neměla ty močovody a takové ty věci. A přitom je to výborné. Pak to musíš namočit do mlíka na chvíli a je to jako ledvinky na cibulce, to je prostě wow. No, ty se na mě díváš jako Dobře, ani plíčka na smetaně by si nedala, viď?
0: Ne.
1: A vepřový jazyk na smetaně, ten už by si zdala? Ne? S tebou taky půjdu do restaurace, čopeče.
0: No to půjdeš.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny. Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
5: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
6: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.
7: Posloucháš Fresh Radio.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Doprava. Doprava.
1: Pozor si dávejte na Rudné, kousíček od Shopping Parku, tam je to sízne se zvýšenou opatrností, je tam nehoda, dále také v ulici Českobratrská, Moravská Ostrava a Přívoz, tam jsou 3 havarovaná vozidla a poslední tady máme na Velkém Kruháči na Svinově, tam je taktéž dopravní nehoda, tak pozor.
2: Doprava?
0: Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
4: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
5: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chměl už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
6: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
5: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
7: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
8: Marek a Mikaela. Každý den od 14 na Fresh Radio.

0: Marek, tady taky Michaela, vy jste na vlnách Fresh Rádia, rychlá rota odpolední vysílání a mám tady velmi závažné téma.
1: Tak to se těším teda.
0: To se těšíš, že já ti to hned povím, toaletní papír. Ne, počkej, ty se směješ, ale to je opravdu vážné téma. Právě to na mě vybliklo a nebudu říkat jako konkrétně kde, ale toaletní papír se Čechům zkrátil o 2 metry. Výrobci zmenšování maskují trikem s párou. Co na to říkáš?
1: Jakou s párou?
0: Ne jako s párou, jako s párovačkou, s párou.
1: Jakože to je nafouklé, ten toaletní papír?
0: No nějak, já jsem to ještě nestačila dočíst, protože to je velmi aktuální téma.
1: Já si myslím, že na každém balení toaletního papíru musí být napsáno, kolik tam je ústřížku.
0: No a počítáš ty ústřížky, aby si věděl, že to sedí? Ne,
1: ne
0: co?
1: To ne, no.
0: No, tak vidíš.
1: Ne.
0: Tak...
1: Já se hlavně dívám, aby to byla jistá značka a aby byl 3 vrstvy.
0: Jo.
1: A pak už celkem jako asi neřeším, kolik tam toho je.
0: Potom, že jo? Jasně. No,
1: fuj.
0: Napište nám, jestli počítáte toaletní ústřižky a co na toto téma říkáte. To vážná věc.
1: Ty máš ale
0: 773 37 136.
2: Fresh Radio. Jsme Metropolitní Radio.

0: Tak Huku, to se teď budeš divit, co já jsem všechno už začala zjistit. Máme tady téma toaletní papír a to, že se všechno zkracuje, i když to vypadá pořád stejně velice, nebo jo, prostě to množství vypadá, že je stejné a není.
1: A je to teda přifouklé, nebo čím to je?
0: No jo, já ti to tady všechno povím, protože naši posluchači mi to vysvětlili a potom ti řeknu, a to budeš úplně zírat, co se tady ještě děje u našich posluchačů.
1: Tak pojďme.
0: Dlouhá zpráva. Ta rulička vevnitř má větší průměr. Takové trošku je logické asi, mohlo nás to napadnout. A ústřížek je kratší. Nepočítám, že je to známá věc, když je v obchodě nějaká akce, tak se různě s tím dělají takovéhle věci, píše Román, a nikdo nekouká, jestli je tam vlastně to jako stejné. Jo? Máš akci 100 metrů a je tam 95 třeba, že jo? To jasně. Už nepočítáš.
1: Asi to v té prodejně nebudeš rozbalovat a nevytáhneš pásmo, abys to měřila.
0: No
1: že?
0: Právě. Lidé berou bezhlavě to, co vidí, a je toho velká cedule, akce a neumí si prostě jako srovnat, jak to vlastně ve skutečnosti je. Já jsem se dívala na tu zprávu, kterou jsem tam našla, abych vám podala úplně přesné informace, jak to teda je, tak stejná rulička, méně papíru, toaletní papír se pomalu a hlavně nenápadně zmenšuje, postupně se zkracuje velikost jednotlivých útržků a ruličky se přifukují, aby papír vypadal objemnější. Ve výsledku je tak na jedné roli až o 2 metry méně papíru, než bývalo zvykem.
1: Super.
0: Jo, tak vidíš to. Jenomže víš, kdo ten problém vůbec žádný nemá?
1: Vím.
0: Víš.
1: Vím, protože jsi mi to prozradila.
0: Tak jsem to sem neměla, no, ale radím Judr Mudr Pudr,
1: ano.
0: Náš oblíbený záchodový posluchač, tak já
1: Kdybyste chtěli vědět, proč je to záchodový posluchač, tak jeho zprávy, které nám posílá hlasovky, tak vyloženě vždycky jsou z toalety.
0: Ze záchodu, ano, a vždycky ještě u toho splachuje. A já už teď vím moc dobře, proč on tam tak tráví tolik času a vůbec se toho nebojí. Představ si, že tento borec vyhrál na Beats for Love v tom obchoďáku, který tam byl, Eny, jestli víš.
1: Jo, vím.
0: Jo, tak on vyhrál normálně toaleťák do konce života.
1: Tak to je super.
0: Jako opravdu poslal fotku a teď ti to tady řeknu, bylo 7 aut prý plně naložených, jo, museli to odvážet celá rodina a podotýkám, že to bylo 365 balíků, přičemž v každém balíku bylo 7 balení toaletního papíru a v každém balíku bylo 10 rolek. Takže mám doma 25 550 rolek toaletního papíru.
1: Chceš mi říct, že to odvezl jako všechno najednou?
0: S rodinnými příslušníky, 7 plných aut tady psal a teď tě poslal i fotku, má to teda úplně všude, například i ve sklepě rodinného domu a tak dále, sušárně, všude.
1: Já jsem si myslel, že mu to...
0: nekecá.
1: Já si myslím, že mu to třeba jako budou dávat jednou měsíčně.
0: Ne, musel si to odvést všechno naraz.
1: No nazdar. No ono se taky mohlo stát, že vlastně on by žil déle, než by žil ten obchodní řetězec, že by se třeba zkrachoval a oni by to potom nedodrželi.
0: No právě, to by museli. Ale umíš si to představit, kam bys to dal, když třeba bydlíš v 1+1? To nevím.
1: Nevím, ne. Abych na tom asi i spál, nebo...
2: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Růžový sloun. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
6: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. více na housepro.cz.
7: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Radegastův všenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Secesní restaurace Ondráž ve Svijadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice.
0: Vyhrávej skvělé ceny. Rychlá rota na Fresh Radio. Smart

0: se vracíme k tématu toaletního papíru, protože náš Radim se tady přiznal, že na Beats for Love vyhrál toaletní papír do konce života, což je jako skvělé, ale bohužel to dostal najednou. Doufal, že to dostane jedenkrát za měsíc, ale není to tak. A taky si říkal, že by z toho mohl udělat třeba postel, jo, toho taky napadlo.
1: No
0: a tak má to uskladněné jinde. No. Dokonce tady máme jednu hlasovku, tak já ji ještě pustím. Je tady verzi.
2: Hlavně musí být 3 vrstvy. A jinak, že mi to u zadečku.
0: U zadečku, tam byla totiž ještě jedna verze, on to nakonec chytrý to posluchač už přetočil.
1: Já bych to musel jakože živě nějak vypípat.
0: Ty bys to musel nějak vypípnout. No takže jasně, takže důležité, že je 3 vrstvy a jestli je ten objem větší nebo menší, to už nám je jedno. Mm-hmm. Jestli je plus minus 5 metrů nebo má víc ústřišku nebo méně v dnešní době, tak to vám až tak nevadí.
1: Hele, když jsme u tohohle toho tématu, tak já bych se zeptal, jestli si někdo pamatuje dobu, kdy toaletní papír nebyl na trhu a musel se utírat novinama. Pamatujete někdo tuhle tu dobu? Klidně napište samozřejmě na WhatsApp anebo na aplikaci. Můžeme se o tom pobavit, protože já to jako dítě fakt ještě pamatuju.
0: Ty brďo, to jsem zvědavá.

0: Maro, budeš se divit, ale máme tady pamětníky. Bavíme se o toaletním papíru, vypadá to, že to je dnešní hlavní téma celého vysílání Rychlé roty odpoledního, no, to vůbec ale nevadí.
1: To je paradoxem, že buď se bavíme o jídle, nebo se bavíme o té druhé straně toho, co z toho jídla zběde nakonec.
0: Ty jsi tady načal, že si pamatuješ dobu, kdy ten toaletní papír ještě nebyl a ty jsi se utíral novinama.
1: No ano, novinama, anebo byl takový zvláštní toaletní papír, který byl skládaný skoro jako ZZ utírky a on byl takový, jak bych to popsal, takový křídový, taky prostě úplně nepříjemný, jo? Prostě, já bych řekl až skoro zbytečný, to, kdybych se neutřel vůbec, zašel si ten zadek umít prostě do koupelky, tak možná by to bylo lepší, ale tam prý je nějaký pamětník, který vzpomíná na to, že vlastně no. Byl problém s výrobou toho letního papíru.
0: Víc. Jiřinka, ano, u babičky Rudé právo, ano, nastříhané rudé právo vždycky, a den no. Staré už přečtené.
1: Protože to byly tak obrovské noviny, že kdo to nepamatuje, tak to jako by nebyl.
0: Cca v roce 1987-88 vyhořely papíry, nebo
1: Harmanec, nebyl se jmenovali.
0: Jo, Harmanec nebyl toaletní papír, nebyly vložky, na všechno fronty, na vložky stály i chlapy. Tak to bylo od Radana.
1: Ten papír se tuším jmenoval Harmasan, jestli si na to dobře vzpomínám.
0: No a potom tady máme zprávu ještě od Mariana a ten píše, ahoj, tu Marian, taky pamatuju, to bylo tehdy, když vyhořela jediná továrna na výrobu papíru a prostě nebyl. Noviny budíš, ale já si pamatuju, jako nahrát byl takový hnusný hnědý papír a jako nic moc pocit z něho byl. To bylo možná to, o čem to možné, hovořil no. Ty. Byl to rok 1988. Jo a teď to studuju na internetu a dokonce jsem, a to jsem nevěděl, někteří i lidé místo toaletního papíru používali rozstříhané kalendáře.
1: Kalendáře.
0: Rozstříhané kalendáře. Tak to vidíš, milej zlatý. To jsi byl ještě s těmi novinami na tom dobře.
1: No, díky bohu za Rudé právo v té chvíli.
2: Že ještě nemáš apku Moje Karolina. Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
3: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.

0: Já jsem si myslela, že toaletní papír už skončí toto téma, ale mám tady ještě poslední dovětek.
1: Ano, jaký je ten dovětek?
0: Od Davida. Ahoj RR. K toaletnímu papíru mám takovou říkanku.
1: Ano.
0: Na záchodě nejsi nikdy sám. Je tam s tebou Harmasa.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio. Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.

0: Doprava. Doprava.
1: Aktuálně pozor ve Vítkovicích na Frýdecké, tak tam jsou havarovaná dvě vozidla osobní, dávejte si tam pozor, může to tam trošku drhnout.
2: Doprava.
0: Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přezutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
3: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz. Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí demolition derby. A neb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října, Vřesinská strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
6: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
7: Ten pocit, když kafe nestíhá. Rychlá rota na Fresh Radio. S Markem a Mikajem.

0: slyšíte dobře, Marek a Michaela, rychlá rota, odpolední vysílání na Fresh Radio pořád tady stále s vámi a ještě celou hodinku bude.
1: A taky skvělý Remady a Manul, I'm not superstar, nebo to je stylnou superstar. Jo, protože v originále to bylo I'm not superstar a oni to tak jakože přihodili do takového moderního kabátku a trendu a zní to velice dobře. Tak zdravíme do prosluněné Ostravy, kdy vlastně venku je naprosto skvěle až úžasně a já si v duchu říkám, ty brďo, někdy si, jak bych to, v Tokiu prší už 36 dní v kuse, jo, a my bychom tu vodu tady v celé republice potřebovali jako soli, nebo jako kozadrbání a myslím si, že by bylo dobré, kdyby třeba tak týden 14 dní v kuse pršelo, ale ne takový ten slejvák, že se vyleje Odra, Ostravice a všechny ty řeky kolem dokola, co tady máme, ale tak prostě normálně, klasicky prostě takový ten deštík, v uvozovkách májový deštík, i když máj už dávno byl, ale aby se nám naplnili ty přehrady a dalo to prostě zase jakože úplně normálně, aby ty si nemusela krást vodu v rádiu, protože se nemáš doma čím umývat a prostě to je strašné, jako fakt.
0: Ty jsi zase bonzák. Já bych navrhovala něco jiného, já bych navrhovala, ať prší vždycky v noci.
1: Aha, poručíme větru dešti, to
0: přes
1: už to bylo, no.
0: Takhle, to je úplně úžasné, to mi vyhovuje. A v noci se tak dobře spí, když prší. Takže v noci ať prší.
1: Normálně doteď se dá spát při otevřeném okně, protože i když to venku spadne na těch 5-6, tak je to super.
0: Můj milej zlatý, já ti něco povím k oknům za chvíli, jo?
1: Aha, takže ty už máš zase jakože mrazíky, že?
0: No, to ne, to zas ne, ale jiné trable.
1: Už je mi to jasné, berušky.
0: Jo.
2: Fresh Radio, naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Segura, mas tá quente.
1: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
2: All day, every day.

0: Hugl, kdo jsi... jiný?
1: Měl jsi pravdu.
0: V čem?
1: Vidíš, dávám ti občas taky za pravdu. No, že to byly ty asijské berušky, na které jsem hnedka myslela, jo?
0: No, jasně, tak ty mi občas dáváš za pravdu, ale já se přiznám taky, že si mi o nich už říkala, jo? A já teda klepu. Já je ještě na dveřích nemám a to mám přesně takový ten hnědý, takovou tu hnědou barvu na těch dveřích, kdy já jich tam mám běžně už v září s strašnou spoustu a to je říjen a zatím nikdo nepřiletěl, ale já si myslím, že to teprve přijde.
1: Oni už přiletěli ve velkém množství, když máš světlou fasádu, na kterou ti z jižní strany pere sluníčko celý den. Takže to bylo kompletně obsypané o víkendu. Já jsem o víkendu, já miluju otevřeno, všude. Ano. Otevřené dveře do kořán, okna do kořán, prostě být jako, máme zahradu, takže já jsem ráda jakoby součástí té zahrady. Mm-hmm. No, ale nějak jsem prostě to jako nepostřehla, že tam jako ty berušky vlastně jsou. Takže toho byl plný barák, jo, plný barák.
0: Chceš mi říct, že ty nemáš v oknech síta?
1: Ne, nemám. Ani je nechci mít. To je ten problém.
0: A proč?
1: No, protože prostě mi to vadí, ten výhled na tu síť. Já to prostě nechci mít.
0: Dobře, tak budeš chodit a sbírat ty jedovaté berušky, které jsou úplně strašné?
1: No právě, to je právě to. Tak jako můj Jaroš to teda všechno jako uklidil. Dal si tu práci s tím. A já jsem teda včera, fakt jsem si ale dávala velký pozor, ať všechno zavřu, jo. Ať nikde zase nejsou, protože oni vždycky mají určitou hodinku, kdy jsou velmi aktivní. Mm-hmm. Tak jsem zapomněla na ložnici, no. Bože.
0: Nekecej.
1: Jo.
0: Kolik jich tam je?
1: Asi 150 milionů 85 tisíc. No hrozně moc, no co ti povím, tak mě zap mě, no.
0: Ne, počkej, v klidu, víš, co ti na to řeknu? Dobře ti tak.
2: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk.ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk.ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk.ostrava.cz. Hrajeme nejlepší old school, který znáš! V

0: tak vidím, že nejsme jediní, koho štvou ty mnohotečné beručky, milion tečné, nebo kolik toho mají na tom hřbetě, oni strašně smrdí. To je prostě, to je něco strašného.
1: Já nevím, odkud se tady vzali a navíc oni zabíjí ty naše berušky, které my tady chceme, teda ano. Slunečko sedmitečné.
0: No tak to je úplně to samé, jak s tím jedním rakem, který se někde objevil v nějaké řece a likviduje všechny naše raky kolem dokola.
1: Jo, tak to jsem neslyšela ještě.
0: No, jasně, tak to si to najdí někde na internetu, že prostě je to nějaký druh raka, který likviduje toho našeho krásného červeného a tak. A já jsem k tomu chtěl říct, že ty berušky jsou tak smradlavé, že já když prdnu, tak voním.

0: Už zítra proběhne gala večer soutěže Stavba Moravskoslezského kraje.
1: Jo, takhle.
0: No jistě.
1: Já myslím, že myslíš na to, že už bude pátek zítra.
0: No a samozřejmě my v tom máme prsty, protože tuhle tu skvělou akci moderuje Radek Erben a možná prý mu přijde pomoct i Roman Pastorek. A co celé se koná v kompresorovně areálu Landek Park v Ostravě Petřkovicích. No jo, no, je to vyhlášení výsledků soutěže Stavba Moravskoslezského kraje za rok 2025.
1: Krásná práce, to jsem zvědavá, která budova a který projekt to vyhraje. Radek nám to potom určitě poví.
0: Tak jo, tak kdo máte čas a chvilku, tak se tam klidně stavte.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou. House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: No, super.
4: Co no, super?
5: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
4: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.

0: Doprava. Doprava.
1: Mrkneme na cesty v ulici Těšínská v Opavě, tak tam jsou dvě havarovaná vozidla. No a u nás v Ostravě to zatím vypadá, že asi už dobrý.
2: Všechno. Takže za chvíličku Fresh Mix a Aleš Bruna, samozřejmě jeho klasická dvouhodinovka mezi 17. a 19. hodinou. No a pak Talent Room on Air mezi 19. a 21. hodinou. Je tady strašná spousta DJů, já ani nepřeštu, protože neumím anglicky, ale určitě ti kluci hrajou výborně, mají kancelář, či vlastně svůj klubík je příjemné, ne? Kousek vedle nás, strašně to duní, oni to fakt umí.
1: No to tak necháme rýmovalo. Hrát.
2: No tak skoro. A my zítra po 14. hodině. Ahoj!
1: Čak bello!
0: Doprava? Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.

Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day,

0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
0: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
3: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Beskydek.cz.
5: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
6: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

Tak hezký čtvrtek se na Fresh in the Mix. Já nevím čím, ale ta písnička mě pořád baví. Pořád mi něco dává. Bunt a Tripit. Na úvod, hezký poslech.

Je to novou podramíku Karol G a Drake. Byly dva skvělé tracky s Bruno Marsem na novém albu Karol G a právě s Drakem. A tady ten single už je venku.

Cosmic Down remixovali Madonu. Když slavné Frozen trošku tam šlápli. Asi dáme ještě ve finále té první čtvrteční mixovací části.

Ale jo, oni vždycky umí, vždycky tomu pomůžou, aby to bylo lepší než originál někdy. Cosmic Dawn. Na chviličku pokračujeme na Mix 3 frekvence aplikace DAB+. Jsme fresh. Jsme tady pro vás víc jak 3 roky.

0: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
1: No, super.
2: Co no super?
1: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
2: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz. Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
4: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.

Tak pokračujeme tanečně na Freshy, Demix v rámci čtvrtka. Nový David Guetta, Mario. Pravda, s Davidem ještě nějaký jazz. Ještě pořád nevím, kdo nebo co to je, ale zjistím to, nebojte. Tak hezký poslech.

4 roky zpátky. Topic a Robin Schulz For Your Angel v nové verzi. Nazvali to tehdy In Your Arms.

Paul Van Dyk, Fallen Angel, jako originál, slavný originál z 90. Tohle to je o hodně zpomalené a naspíváno, dospíváno, takový současný trend. Tohle to vzniklo 4 roky zpátky, abyste na Freshie and the Mix.

Vím, že vydáním tohoto 4 singlu kapely Erasure tenkrát nastartovali znovu kariéru, aby, i když vlastně oni už byli dávno po smrti, teda jako hudebně, že nefungovali, nevydávali nová alba. Vyšlo ABBA Gold a to je hit prádách dodnes. V podstatě nepřetržitě od té doby. A zájem o ABBU samozřejmě ještě vzrostl díky muzikálu Mamma Mia. A stal se z něj celosvětový fenomén napříč generacemi.

Tak, tak, tancujeme. Jako ne, nějak divoce, lehce komerčně. James Hype právě teď na předsesu. Jo, Confessions.

Jejich největší pecka samozřejmě bylo Things. Ježiš, jak se to přesně jmenovalo? To muselo odspívat, abych si na to vzpomněl přesně na ten název. Aha.

0: Things can only get better. Měl ještě You're the Best Things, ale byla asi třetí největší hit od nich.
1: Fresh Mix s Alešem Brunou.

0: Tak za chviličku pokračujeme dále. Tři frekvence, aplikace taky na plus. Jsme fresh. Se čtvrtku to bude stále dělat tuc, tuc, tuc. Jakýsi warm-up na blížící se víkend.
1: Fresh Radio. Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
5: Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí Demolition Derby. Aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října v Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
6: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
7: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
8: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
9: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů horce nepouští, takže se bojím.
8: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
10: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.

takový hodně našlapaný elektronický remix Miley Cyrus. A jsme zpátky, mixujeme. Pace Proceeds. Hezký poslech.

No, jsem zvědavý, co na albu předvede, nebo s kým, se vším se spojí v rámci hudební spolupráce. Čokoládová Irka, Jazzy, Get This Started, další dílko, které vypustila jako vlaštovku z nového alba.

Dáme opět na chvíličku vzpomínat. I při čtvrtku si dáváme staré dobré tracky. Camouflage. Měli to být nový Depeche Mode. Love is a Shield.

Jako to první album bylo skvělé, fakt jak si nekopírovali, ale dělali stejnou muziku jako Depeche Mode ve své době, tady v 80. No jo, pak se to zvrhlo a šlo to někam jinam.

Swedish House Mafia. Švédská houseová mafie už dávno není tak úplně in. Vrátili se po krátké pauze a to vždycky nedělá dobrotu, no. Lidi zapomenou, nenaváže se kontinuálně na ty velké pecky, na to halo kolem. Happiness, it's so sad.

mě stihla tahle ta drobunká dáma, která vypadá čím dál tím hubeněji a nemocněji. Jak kdy, samozřejmě, jestli se nalíčí, naplácají na ní spoustu potřebných věcí, tak vypadá k světu. Ariana Grande, o té mluvím. Petzl, její poslední single z posledního alba. Takový trošičku tanečnější, uskákanější remix.

Radioactive. Jeden z prvních hitů kapely Imagine Dragons. Taky čekáme na nějaké nové písničky od nich, asi něco chystají. Že by do Vánoc. To je takový oblíbený termín, aby se co nejvíc vydělalo.

Tak za chviličku pokračujeme, půjdeme zpátky do tanečního rytmu, navíc si dáme staré taneční pecky přelomu tisíciletí, takové ty správné klubovky, vokál a houseové.

0: řízí Imagine Dragons. Tři frekvence aplikace DAB Plus ve Fresh. Za chviličku jsem zpátky in the mix.
1: Fresh Radio. Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
2: No, super.
3: Co no, super?
2: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
3: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Tak jsme ve finále. Dotancujeme to až do konce. Tady jsou velké pecky, houseové, vokal houseové pecky v celému tisíciletí. Kleptomaniacs, All I Do, hezký poslech.
1: Fresh Mix, Alešem Brunou.

Freemason, Love on My Mind s Amandou Wilson. Jedeme staré taneční vecky na Fresh in the Mix, pokud mě chcete vidět naživo, tak pátek jsem v Lodi v Ostravě a v sobotu ve Stolárně v Havířově. Tam se můžeme potkat, tam společně můžeme zapasit.

videoklip z tenisových kurtů, krátké sukinky a vnadná děvčata. Tim Deluxe, Samobernik. It just want to do.

prý nějaká Lola tehdy existovala, manželka nebo přítelkyně. Švédští Shapeshifters, Lola Stem. Jo, pozor, na příští týden pro vás chystám další Fresh Party Mix, novinkový. Hity jako Erasure, Michael Jackson, Ken Laszlo, Tight Fit, Rigaira. Tak doufám, že budete u toho. Myslím, že už 39. Jo. Už se bych natočil 39 těch starých hodinek komerčních hitů. Tak příští týden. Už to taky dojedeme, přidám Freemasons, taky Flores, Absolutely Flores. A Rogera Sancheze, toho jsem letos na Ibize viděl naživo.

titulní a nejkrásnější melodie z Města andělů, samozřejmě udělaná tanečně Freemasons. Originál Alison Morissette.

0: originál této slavné taneční věci byl původně instrumentálka, tak se přidávaly vokálky a pak to dokonce předělal i George Michael. Flowers.
1: Fresh Mix a Aleš Bruna.
0: Tak zase v úterý po 17. Čus.

0: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: No, super.
2: Co no, super?
1: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
3: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
6: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
7: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
8: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
9: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
10: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
11: Break Room.
12: Fresh Radio 103,6 FM.
13: Fresh Radio.
14: Ay, así me gusta.

0: ahoj, zdravím všechny posluchače Fresh Rádia, kteří právě poslouchají Talent Room on Air. Já jsem Chuggy, za mixem právě hraje Barach. Barčo, jak ses těšila na dnešní vysílání?
1: Tak já v první řadě taky zdravím všechny posluchače a odpovím velice jednoduše. Těšila jsem se od chvíle, co vlastně víme, že budeme mít Talent Room v naší režii. A došlo mi, že z toho jen tak nevycouváme. Každopádně dneska už mi není tak hej, protože jsme tady prakticky všichni klasicky podzim, rýmečka, kašlíček, hlavně tady chlap Chuggy, že?
0: Přesně tak. Rýmečka, kašlíček, nejtěžší.
1: A já mám na tebe, Chuggy, taky jednu otázku. Co nás v dnešním prvním vysílání čeká a nemine?
0: Tak dneska nás čekají tři krásné sety ze světa techna. Každopádně znova se dozvíte něco o nás, pokud jste třeba neposlouchali před dvěma týdny, kde nás kolegové Pauliny a Anvasen představovali, tak ještě vám něco o nás řekneme, aby jsme si to ucelili. Představíme si vlastně naší třetí moderátorku tady na Techno, kterou jste už taky mohli slyšet v pořadu Break Room, a dojede nám tady za chvíli z Brna, kvůli školy přijede trochu později a taky nám zahraje. Tak a potom si dáme ještě soutěž nějakou. A tím pádem teď asi můžeme jít na to a Barča může hrát.

0: Radio.
1: Dámy a pánové, posloucháte Talent Room on Air. My jsme tady s Barčou se tak moc stresovali s tím, jak to vlastně celé zapnout a jestli jsme vůbec live. A dopadlo to tak, že nám Barča vůbec neřekla, co bude hrát. Takže ona tady už nějakou chvilku hraje, tak prosím tě, Barčo, řekni nám, co ještě budeš hrát.
2: Tak dneska si dáme takový mix hard groove a pokud to stihneme, tak něco malinko z psytrance. BPM okolo 143, pro mě obrovská změna subžánru, takže jsem zvědavá.
1: Ty hraješ hard techno,
2: jo,
1: že
2: jo,
1: klasicky,
2: to
1: takže... Takže jdeme na to. Za mixem DJka Barach a za mikrofonem Chuggy.

0: Posloucháte Talent Room On Air za mikrofonem, pardon. DJ Chuggy za mixem, DJ Barach, a.k.a. Barča. A aby posluchači vůbec věděli, s kým mají nově tu čest, tak Barčo, prosím tě, představ se nám.
1: Tak jako vždy o sebe řeknu jednoduchou větu. Ve dne maminka, v noci DJka, a to je celá definice mého aktuálního života. Techno je moje srdcovka, ale prakticky si nezavínám dveře ani k jiným žánrům a to si myslím, že asi tak stačí. Co nám o sobě povíš ty, Chuggy?
0: Já povím to, že taktéž jsem DJ už asi 3, teď to možná budou 4 roky, co tak hraju, a taky mým srdcovým žánrem je prostě techno, ale já už jsem se uchýlil takovou jako ďábelskou cestou do takového spíš industriálního techna nebo teď neo-rave, takže to je tak moje, no. A jinak jsem energický.
1: Čak je takový ostravský fantazm.
0: Ano, takhle mi říkají všichni, ostravský fantazm, fantazm z Vyše, takže asi tak. Každopádně to je něco málo o nás, Barča vám tu ještě něco zahraje a za chvíli budeme mít soutěž.

0: Posloucháte Talent Room on Air, za mikrofonem Chuggy, za DJ pultem Barča aka Barach. Máme tady zde takové zpestření, jak bych to nazval, dnešního večera, a tím je soutěž o lupeny na 9.10. do Alexandria Lodě, kde nám přijede zahrát velká česká influencerka Maria Rose, neboli Marie Rosecká, která tady naposledy podle mě hrála na Soldoutu, tak jsme si řekli, že ji pozveme do Lodě. A samozřejmě tam bude hrát i náš šéfík DJ Pauliny a Niko. A nebudeme tam chybět ani my s Barčou a Lizit, takže určitě pokud si nás chcete poslechnout v trochu tvrdší verzi, tak doporučujeme přijít anebo vyhrát tady tuhle soutěž. Tak Barčo, prosím tě, řekni mi, jak lidé můžou vyhrát.
1: Tak je to velice jednoduché, stačí jen správně odpovědět na soutěžní otázku a poslat nám zprávu buď přes aplikaci Rádia Fresh, anebo na náš WhatsApp na číslo 773371036. Budeme soutěžit o 2x2 lístky s tím, že první dvě správné odpovědi vyhrají. A jaká je vůbec ta soutěžní otázka, Chuggy, nám pověz?
0: Úplně jednoduchá, vzhledem k tomu, že všichni tady žijeme jedním takovým ostravským festivalem, a tím je Beats for Love, tak já se vás ptám, kolik stálo vstupné na první ročník tohoto festivalu? Takže ještě jednou, pokud znáte správnou odpověď, tak nám ji napište do zprávy na WhatsAppu, případně v aplikaci Rádia Fresh, a my pokračujeme dál. Správnou odpověď si vyhlásíme za takovou hodinku.

0: Posloucháte Talent Room on Air a dejme si v rychlosti novinky ze světa hudby.
1: Začneme německým producentem a DJem Boys Noise, který dává ven po 5 letech své první soulové album a vypadá to na pořádný návrat jeho kariéry. A současně rozjel světové turné, takže určitě těšíme se, co předvede.
0: Další comeback hlásí Francie, a to konkrétně Paříž, kde se po 2 letech vrátila Techno Parade a ta vytáhla do ulic zhruba 350 tisíc lidí. Zároveň se jednalo o protest proti zpřísnění pravidel pro free parties. A poslední novinku, kterou tady máme, určitě stojí za to zmínit obrovský úspěch pro český trance. Armin van Buuren zařadil do State of Trance novinku od českého producenta Lauka, Velora Prime, takže jsme velmi rádi za tento úspěch.
1: Hrajeme dál, posloucháte Talent Room on Air, Barach a Chuggy.

0: Dámy a pánové, posloucháte Talent Room On Air. Za mixem jsem tentokrát já, DJ Chuggy, a za mikrofonem je naše překrásná Barča. Jak si to zatím užíváš?
1: Super, sice nemocně, trošku už nemůžu, ale super.
0: No, tak to máme podobně. Každopádně pojďme posluchačům připomenout soutěžní otázku, kterou tady máme o dva lístky na Maru Roseckou do lodě 9.10. Ta soutěžní otázka zní, kolik stálo vstupné na první ročník legendárního festivalu Beats for Love? Takže pokud víte správnou odpověď, napište nám ji do zprávy na WhatsAppu na čísle 773371036 anebo přes aplikaci Rádia Fresh nám můžete poslat chat se správnou odpovědí a uvidíme, kdo to vyhraje. Takže pokračujeme dále.

0: Dámy a pánové, konečně za náma dorazila i z Brna Lucka, a.k.a. DJka Lizit, která to tady s náma bude vlastně tento večer sdílet a každý vlastně naše vysílání, doufáme. Tak Luci, pojď nám říct něco o sobě.
1: Každopádně teda prvně pozdravím, protože jsem tady nebyla a neměla jsem prostor pozdravit, takže všechny tady zdravím, posluchače a i teda vás. Každopádně, co bych řekla o sobě, tak to, že jsem DJka Techen, to je...
0: To je jasné.
1: To už víme, to je jasné. Každopádně dneska tady budu hrát Melodic Techno, což není úplně můj typ Techen, co já většinou hraju. Převážně se věnuju hard technu, industriály, takzvaně to, co hřinčí v uších, že jo?
0: Přesně tak, to tady máme všichni rádi.
1: Přesně tak.
0: Tady se musíme trošičku krotit.
1: Jo.
0: Takže tím pádem já ti tady dávám prostor a uvidíme, co nám zahraješ teda hezkého.
1: Dobrá, děkuji.

0: Dámy a pánové, posloucháte Talent Room on Air, za mikrofonem Chuggy a Barach, za DJ pultem tentokrát Lizit aka Lucka.
1: A máme zde vyhlášení správné odpovědi naší soutěže o lístky do lodi 9.10. na pořádnou Hard Techno v Petelici s Mary Rose. Lizit, připomínám ještě jednou, jaká byla soutěžní otázka.
2: No, byla to velice jednoduchá otázka a ta otázka zní, kolik stálo vstupné na první ročník legendárního festivalu Beats for Love?
0: A holky, kdo z vás mi řekne správnou odpověď?
2: Hlasím se dobrovolně.
0: Tak to můžete vyhrát vy.
2: Konečně můžu, jako...
0: Tak povídej.
2: Konečně vím správnou odpověď a ta je, že vstup byl za zálohovaný kelímek, který vyšel na 50 korun.
0: Tak, takže tím pádem uznáme jako ať už 50 korun nebo zadarmo za kelímek, tady tyhle uznáme, výhercům jsme se ozvali do zpráv.
1: Ano. A když by to tak bylo doteďka dostupné, že?
0: No přesně tak.
2: To by se pařilo jinak.
0: Teď jsem kupoval za, nechci kecat, 4,5 tuším, ale já si myslím, že to stojí za to furt.
1: Tak.
0: Takže přesně. Máme posledních 15 minut, DJka Lizit, Chuggy a Barach, posloucháte Talent Room on Air.

0: Radio. Dámy a pánové, posloucháte Talent Room On Air. Já jsem Chuggy, vedle mě opět Barča za mixem Lizit a zbývá nám přibližně necelých 10 minut tohoto vysílání krásného. Chtěli bychom vás teď pozvat na nějaké akce, ať už v okolí Ostravy, nebo tady máme i jednu v Brně vlastně, tu má na starosti Barča tady odpromovat. A tak Lizit, začni.
1: No, tak jako první tady máme poslední akci tohoto roku ve fabriku s názvem Lantern Garden. Akci Tiacák, pořádná trend nálož, které zahrají například Peter Paul Rota, Blue Eye, Ali Martin a Andy Kay.

0: Barčo, co tu máš ty?
1: Já vás chci pozvat tento měsíc 6.11. do Brna do Fanny Galerie. Je tam moje oblíbená Lily Palmer a to na akci nazvanou Halloween Rave. Vstupenky ještě jsou, takže určitě kdo má čas a chtěl by, neváhejte. Ona má skvělé show s pořádnou dávkou energie, takže nebudete litovat a já jen doplním, že další DJ se budou ještě teprve oznamovat.
0: Takže určitě se máte na co těšit.
1: Jo.
0: Já jakožto, doufám, že už se to dá říct, jako rezident Lodě, tady ostravské, tak samozřejmě v sobotu hraju s Andrew Melkem v Lodi. Budeme tam mít jako White Girl Music, ale já tam propašuju pár jako takových tvrdších technotracků, protože to bych nebyl já, že? Abych to trochu, abych nešel takovou jako jinou cestou, ale určitě zahraju i White Girl Music. Každopádně jinak, další pátek nás čeká 360-ková stage v Lodi, kde, jak už bylo naznačeno v soutěži, tak bude hrát Maria Rose, Pauliny, Niko, Rezon, tady Barča, Lizit, já a doufám, že jsem na nikoho nezapomněl, protože jinak to budu mít pak na stole. Zase.
2: A další takzvaně, a další.
0: A další, přesně, tři tečky. Takže tím pádem dáme si tady ještě posledních pár minutek a jdeme na to. No, končíme spíš.

0: Posloucháte Telenum on Air a my jsme u konce. Pěkně věříme... No, já už jsem u konce. Pevně věříme, že se vám dnešní druhý díl Telenum on Air líbil. Už za 14 dní opět ve čtvrtek se na vás těšíme u dalšího dílu.
1: Budou tady takové drum and bassové hlavičky, naše šikovné holky z Tresket a Sickness, kteří dají nějakou nálož dramů. Upřímně nevím, co mají připravené, ale určitě to bude... Zábava, no přesně. Každopádně, pokud se vám dnešní díl Talent Room on Air líbil, tak určitě nám nezapomeňte napsat na Instagram třeba DJ Talent Room nějakou zpětnou vazbu, ať víme, co třeba zlepšit, případně co se vám líbilo a co nechat do dalších dílů. Takže asi za mě tak, co by bylo dneska všechno, a Chucky se s váma loučí.
2: A Lizice s váma loučí.
0: A Barak se s váma loučí.
1: Tak mějte se krásně.
2: Těšíme
1: ahoj.
2: Těšíme se příště. Ahoj. Radio.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
1: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
0: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
2: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
4: Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí Demolition Derby, aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října, Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? beskydek.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.
2: Raz, dva.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
1: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.
2: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Rádiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
0: Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí Demolition Derby, aneb než zůstane poslední pojízdní vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října, Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
2: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech, sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

večeři, ale dřív než se najedli. Poslal jsem je na večeři, přišli pozdě. A když jsem dojídal, už tam nebyli. Na večeři, na večeři, na večeři, na večeři, na večeři, na večeři. Jídal už. Říkali, vem si to, nechtěli dát nic. Nemusí mít všichni stejně snory, na váš bis. Srdce jak kvář nastavou na rány. Ale nebolí mě nic, jenom láska parchanti. Vem si to, nechtěli dát nic. Nemusí mít všichni stejně snory, na váš bis. Srdce jak kvář nastavou na rány. Ale nebolí mě nic, jenom láska čoru.

0: Fresh Night. Posloucháš Fresh Radio.
1: Wow, man.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
1: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? beskidek.cz.

I've seen the devil down Sunset in every place.

nechtěj vědět, nemaj šaj, yeah. To, že se známe, neznamená, že jsme bros. Když říkám mi kasa, suka, sadak, nejsi host, ale beru tě jak svýho, se chovej.